Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jich Cymbálka. Cymbálka.
1: Hoš, patuží! Hoš je! Yeah!

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jihcimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy oblačno až zataženo, postupně přehánky, k tomu 21 až 25 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Duhovka Café Hodonín vás zve v pátek 18. září na podvečer s vínem a cymbálem. Začátek je v 16 hodin na náměstí Bohuslava Martinů v Hodoníně Bažantnici. Přijďte si posedět, ochutnat vína z vinařství Příroda a užít si příjemnou atmosféru. K dobré náladě zahraje cymbálová muzika Remíz. Vstupné je dobrovolné. Zveme vás na Velkopavlovické vinobraní, které se uskuteční 25. a 26. září. Přijďte ochutnat burčák a vína od místních vinařů. Těšit se můžete i na tradiční průvod městem a bohatý kulturní program. Vystoupí Martin Chodůr z The People, cymbálová muzika Lašár, Docuku, Kožuch, Darebný ženy, Koňaboj, Lucimbál a další. Více na www.velke-pavlovice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: ďakujeme krásne, Bratislava.
1: Sú nepřítel smutnosti, sú rád, kde se zpívá, kdo nedělá to, co já.

0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy oblačno až zataženo, postupně přehánky k tomu 21 až 25 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM. Dechparáda, pohoda a zábava při nejlepších moravských dechovkách. Každou neděli s Frantou Uhrem na

Krásné nedělní ráno, milí přátelé. Je to tak, Jižní Morava vstává v rytmu dechovky a ladí nás do dnešního nedělního dne s datem 13. září, kdy svůj svátek slaví Lubor. Tak všem Luborkům jenom to nejlepší z našeho rádia. No, to byly základní informace a dál už to bude o muzice. Kapela Šardíčanka se poprvé na veřejnosti představila v roce 1957 a její původní název zněl Dechová hudba závodního klubu Šardíčan. Učitelem, který vdechnul kapele život, byl legendární pedagog Josef Fribourg, který by měl určitě velkou radost, že to Šardíčance hraje i po těch mnoha letech. Tak, po úvodní polce Šardíčané polka Pěsničko milovaná, Valčík v rodné dědinečce. Příjemný poslech vám přeje Franta Uher.

Ještě jednou pěkné ránko. Dechovka probouzí, ano, naši jižní Moravu. Připomínám dnešní datum 13. září, svátek slaví Lubor. Tak a teď nám budou hrát, přátelé, Bojané, ano, Dolní Bojanovice, Meka, Dechovky. Nejedna kapela už a nejeden muzikant prošel lidovou školou, která chrlí opravdu velkou zásobu muzikantů pro celé široké okolí. No a my se teď podíváme tedy do repertoáru této slavné kapely Polka Šohajek od Hodonína. Valčík maloval malé reček a ještě jedna polka má oblíbená z pera kapelníka Stanislava Esterky Jedu Šohaje.

Další kapelou, která potěší posluchače dnešního pořadu, bude kapela Vysočinka. Nápad založit tuto malou kapelu vznikl v hlavách Pavla Jecha a Tomáše Vodrážky v roce 1997 na koleji konzervatoře v Českých Budějovicích. No a nastartovali kariéru jedné z nejznámějších malých dechovek na naší hudební scéně. Poslechneme si Hojkovský valčík, polku Za horama a směs písniček s názvem Hrajte, tož teda Vysočinko, hrajte.

No přátelé, a teď už se podíváme na vaši korespondenci, řekl bych, vážné rádio. I chtěla bych vás poprosit o písničku, která potěší mého přítele Stanislava Pláteníka, který oslavil 11. září své 53. narozeniny. Hodně zdraví, štěstí a lásky přeje za všechny naše kamarády Míša. A přichází kapela Tufaranka Polka po kyjovským rinku.

10. září byl ten slavný den, kdy v kruhu své rodiny oslavila naše maminka a babička, paní Svatava Červeňáková, své krásné narozeniny, všechno nejlepší, spoustu zdraví a samé krásné dny jí přejí synové s rodinami, kamarádka Milka a všichni známí. Tentokrát to bude válčík Slunečko zapadá v podání Palavanky.

Na úpatí Velkého Lopeníku se nachází obec Březová. Mají tam chrám svatého Cyrila a Metoděje, svůj březovský svérázný kroj a také kapelu Březovjané. Tato dechovka patří mezi ty mladší, založena byla v roce 2008. Pořádala svůj festival dechových hudeb, který jsem dvakrát nebo třikrát, teď už přesně nevím, uváděl. Dobrá nálada a také výborná slivovička, pěkná písnička, co víci můžeme přát. Takže pojďme si zahrát tuto skvělou kapelu nedaleko Březí, samozřejmě teda, a nedaleko také hranic, takže není nouze také o slovenské muzikanty. Polka Podpálavů, valčík Velká láska a ještě jedna polka Koníčky zapřahám.

0: Milí přátelé, a je tu finále dnešní Dech parády. Věřím, že jste v naší společnosti prožili hezkou hodinku a že vám dobrá nálada vydrží po celý dnešní den. Z Hodonínského studia vás zdraví Franta Uher.
1: Tam, kde vlají vítr vané, tma už hvězdy zhasíná, vzduchem voní hrušky plané, nejkrásnější krajina. Malý šohaj, napůl spící, vyved koně ze stáje. Vnímáme svět v okamžicích. Morava, zem krásná je.

moravskou zem pokrývá, tam si dodnes po dědinách šohaj z chasů zaspívá.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy oblačno až zataženo, postupně přehánky k tomu 21 až 25 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM. Rádio Jih Cimbálka. Nedělní dopoledne

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Duhovka Café Hodonín vás zve v pátek 18. září na podvečer s vínem a cymbálem. Začátek je v 16 hodin na náměstí Bohuslava Martinů v Hodoníně Bažantnici. Přijďte si posedět, ochutnat vína z vinařství Příroda a užít si příjemnou atmosféru. K dobré náladě zahraje cymbálová muzika Remíz. Vstupné je dobrovolné. Zveme vás na Velkopavlovické vinobraní, které se uskuteční 25. a 26. září. Přijďte ochutnat burčák a vína od místních vinařů. Těšit se můžete i na tradiční průvod městem a bohatý kulturní program. Vystoupí Martin Chodůr z The People, cymbálová muzika Lašár, Docuku, Kožuch, Darebný ženy, Koňaboj, Blue Cymbál a další. Více na www.velke-pavlovice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy oblačno až zataženo, postupně přehánky, k tomu 21 až 25 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy oblačno až zataženo, postupně přehánky, k tomu 21 až 25 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Duhovka Café Hodonín vás zve v pátek 18. září na podvečer s vínem a cymbálem. Začátek je v 16 hodin na náměstí Bohuslava Martinů v Hodoníně Bažantnici. Přijďte si posedět, ochutnat vína z vinařství Příroda a užít si příjemnou atmosféru. K dobré náladě zahraje cymbálová muzika Remíz. Vstupné je dobrovolné. Zveme vás na velkopavlovické vinobraní, které se uskuteční 25. a 26. září. Přijďte ochutnat burčák a vína od místních vinařů. Těšit se můžete i na tradiční průvod městem a bohatý kulturní program. Vystoupí Martin Chodůr z The People, cymbálová muzika Lašár, Docuku, Kožuch, Darební ženy, Koňaboj, Lucimbál a další. Více na www.velké-pavlovice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jihcimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy oblačno až zataženo, postupně přehánky, k tomu 21 až 25 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jihcimbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Duhovka Café Hodonín vás zve v pátek 18. září na podvečer s vínem a cimbálem. Začátek je v 16 hodin na náměstí Bohuslava Martinů v Hodoníně Bažantnici. Přijďte si posedět, ochutnat vína z vinařství Příroda a užít si příjemnou atmosféru. K dobré náladě zahraje cimbálová muzika Remíz. Vstupné je dobrovolné. Zveme vás na velkopavlovické vinobraní, které se uskuteční 25. a 26. září. Přijďte ochutnat burčák a vína od místních vinařů. Těšit se můžete i na tradiční průvod městem a bohatý kulturní program. Vystoupí Martin Chodůr z The People, cymbálová muzika Lašár, Docuku, Kožuch, Darebný ženy, Koňaboj, Lucimbál a další. Více na www.velké-pavlovice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jihcimbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocimbalka.cz.

Radio Jih, cymbálka.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Duhovka Café Hodonín vás zve v pátek 18. září na podvečer s vínem a cymbálem. Začátek je v 16 hodin na náměstí Bohuslava Martinů v Hodoníně Bažantnici. Přijďte si posedět, ochutnat vína z vinařství Příroda a užít si příjemnou atmosféru. K dobré náladě zahraje cymbálová muzika Remíz. Vstupné je dobrovolné. Zveme vás na Velkopavlovické vinobraní, které se uskuteční 25. a 26. září. Přijďte ochutnat burčák a vína od místních vinařů. Těšit se můžete i na tradiční průvod městem a bohatý kulturní program. Vystoupí Martin Chodůr z The People, cymbálová muzika Lašár, Docuku, Kožuch, Darebný ženy, Koňaboj, Blue Cymbál a další. Více na www.velke-pavlovice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Rádio Jih Cymbálka. Kiosko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Duhovka Café Hodonín vás zve v pátek 18. září na podvečer s vínem a cymbálem. Začátek je v 16 hodin na náměstí Bohuslava Martinů v Hodoníně Bažantnici. Přijďte si posedět, ochutnat vína z vinařství Příroda a užít si příjemnou atmosféru. K dobré náladě zahraje cymbálová muzika Remíz. Vstupné je dobrovolné. Zveme vás na velkopavlovické vinobraní, které se uskuteční 25. a 26. září. Přijďte ochutnat burčák a vína od místních vinařů. Těšit se můžete i na tradiční průvod městem a bohatý kulturní program. Vystoupí Martin Chodůr z The People, cymbálová muzika Lašár, Docuku, Kožuch, Darební ženy, Koňaboj, Blue Cymbál a další. Více na www.velké-pavlovice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

dnů ztratíš, všedi všedních dnů. Nikdy není pozdě začít hrát jinou hru.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka, Rádio Jižní Moravy.
1: Jindá byly časy, kdy zpívali všeci andělskými hlasy,

0: Rádio Jihcimbálka, Břeclavsko 93,2 FM.
1: Obírala mařená do šišek borůvky.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM. Dechparáda. Pohoda a zábava při nejlepších moravských dechovkách. Každou neděli s Frantou Uhrem na

Krásné nedělní ráno, milí přátelé. Je to tak, jižní Morava vstává v rytmu dechovky a ladí nás do dnešního nedělního dne s datem 13. září, kdy svůj svátek slaví Lubor. Tak všem Luborkům jenom to nejlepší z našeho rádia. No, to byly základní informace a dál už to bude o muzice. Kapela Šardíčanka se poprvé na veřejnosti představila v roce 1957 a její původní název zněl Dechová hudba závodního klubu Šardíčan. Učitelem, který vdechnul kapele život, byl legendární pedagog Josef Fribord, který by měl určitě velkou radost, že to Šardíčance hraje i po těch mnoha letech. Tak, po úvodní polce Šardíčané polka Pěsničko milovaná, Valčík v rodné dědinečce. Příjemný poslech vám přeje Franta Uher.

Ještě jedno pěkné ránko. Dechovka probouzí, ano, naši jižní Moravu. Připomínám dnešní datum 13. září, svátek slaví Lubor. Tak a teď nám budou hrát, přátelé, Bojané, ano, Dolní Bojanovice, Meka, Dechovky. Nejedna kapela už a nejeden muzikant prošel lidovou školou, která chrlí opravdu velkou zásobu muzikantů pro celé široké okolí. No a my se teď podíváme tedy do repertoáru této slavné kapely. Polka Šohajek od Hodonína, Valčík maloval malé reček a ještě jedna polka má oblíbená z pera kapelníka Stanislava Esterky, Jedu Šohaje.

Další kapelou, která potěší posluchače dnešního pořadu, bude kapela Vysočinka. Nápad založit tuto malou kapelu vznikl v hlavách Pavla Jecha a Tomáše Vodrážky v roce 1997 na koleji konzervatoře v Českých Budějovicích. No a nastartovali kariéru jedné z nejznámějších malých dechovek na naší hudební scéně. Poslechneme si Hojkovský valčík, polku Za horama a směs písniček s názvem Hrajte, tož teda Vysočinko, hrajte.

No přátelé, a teď už se podíváme na vaši korespondenci, řekl bych, vážné rádio. I chtěla bych vás poprosit o písničku, která potěší mého přítele Stanislava Pláteníka, který oslavil 11. září své 53. narozeniny. Hodně zdraví, štěstí a lásky přeje za všechny naše kamarády Míša. A přichází kapela Tufaranka Polka po kyjovským rinku.

10. září byl ten slavný den, kdy v kruhu své rodiny oslavila naše maminka a babička, paní Svatava Červeňáková, své krásné narozeniny, všechno nejlepší, spoustu zdraví a samé krásné dny jí přejí synové s rodinami, kamarádka Milka a všichni známí. Tentokrát to bude válčík Slunečko zapadá v podání Palavanky.

Na úpatí Velkého Lopeníku se nachází obec Březová. Mají tam chrám svatého Cyrila a Metoděje, svůj březovský svérázný kroj a také kapelu Březovjané. Tato dechovka patří mezi ty mladší, založena byla v roce 2008. Pořádala svůj festival dechových hudeb, který jsem dvakrát nebo třikrát, teď už přesně nevím, uváděl. Dobrá nálada a také výborná slivovička, pěkná písnička, co víci můžeme přát. Takže pojďme si zahrát tuto skvělou kapelu nedaleko Březí, samozřejmě teda, a nedaleko také hranic, takže není nouze také o slovenské muzikanty. Polka Podpálavů, Valčík Velká láska a ještě jedna polka Koníčky zapřahám.

0: Milí přátelé, a je tu finále dnešní Dech parády. Věřím, že jste v naší společnosti prožili hezkou hodinku a že vám dobrá nálada vydrží po celý dnešní den. Z hornického studia vás zdraví Franta Uher.
1: Tam, kde vlají vítrvané, tma už hvězdy zhasíná, vzduchem voní hrušky plané, nejkrásnější krajina. Malý šohaj, napůl spící, vyved koně ze stáje. Vnímáme svět v okamžicích. Morava.

italskou zem pokrývá. Tam si dodnes po dědinách šohají s chasů zaspívá.

Vy posloucháte Rádio Jich Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

čteníčko. Začíná poslední část z 9-dílné četby na pokračování ze své rázného deníku Ostravaka. Jehož autorem je stále svou identitu skrývající Ostravak Ostravsky. Jeho původně internetové zápisky do rozhlasové podoby upravil a s Vladimírem Polákem v ostravském studiu Českého rozhlasu natočil režisér Miroslav Zilínský.

co buty už mi pravia pane. V robote nic nového. Tak jak vždycky. Akurat Miruna je marot. Partia od pondělka plánovala nad mapu cestu do Prahy, potom v sobotu měl hrát Baník. Tu jsem jim nezávazně slíbil, že pojedu tež. V pátek ráno mi Pepa z omluvu pravil, že prý Jaruna chce strašně moc jest s nimi, tuž jeden z nás asi nebude moc jet. A že prý je jim to moc líto, ale los padnul na mě. Tuž Korník šopa, jaký los? A kdy se losovalo? Já jsem nic neviděl. No ní? Potem jsem ale viděl Jarunu v novým uplým triku a zecvaklo mi, čemu jede ona a ní já. Paru minut na to mi volala segra, aby mi připomněla sobotní sraz u ní. Chvíli jsem vzpomínal a potem mi došlo, že jeden z malých gizdů má svatek či narosky. Tu jsem zahůhlal, že nevím, jestli přijdu, bo možná budu robit. Potem jsem si vzpomněl, že se vlastně asi uvidí Tibetan s fotrem od památného vyneseňa a tak jsem hodnem dodal, že teda přijdu. Pravila, že mám štěstí, že jsem si to rozmyslel, bo přece nejsem taky ichtyl, abych se vysral na její děcka. Tuž nevím, nevím. Kůra, ale co já tému malému kupím? Zaslechnul jsem od Jarunine kolegyně, co seděla na sraně u nás v kanclu od té chvíle, co Jaruna slíbila chlopům svoju pražskou spoluúčast a pomlouvala ju, že v centru je jakýsi nový obchod s gumovými bombonami. To mě zaujalo. Po přece nepůjdu s prázdnými pazurami, tu jsem si nechal vysvětlit, kaj to je, a po robotě jsem vystoupil u Impiku. Koupil jsem celou krabicu. Kilo a půl toho bylo. Tuž doufám, že budu oblíbený strik. Doma se mrknu na svoje krásné nové kolobuty, kupené ve čtvrtek večer za 5 kilo, ale byl jsem moc utahaný na to, abych je šel vyzkoušet. Tu jsem si slíbil, že o víkendu je projedu. Usmažil jsem si 0,5 kila hranzly, zalil to sklenku tatarky, kýdnul tam kečup, posypal nakrajenou cibulu a připravil sklenku ogurek. Měl jsem půjčané DVDčko o tým Potěmkinovi. Jakási grupa lidí na jednom místě, všude kolem jakýsi neznámý hastroši, o kterých se nesmělo mluvit. Potom se zjistilo, že vlastně neexistují a že ta banda žije v rezervací. No složité, jak uhačkovat sosik ze zvonkového drátu. Že bych to musel vidět 2 razy? Kolem 10, jak jsem odpočíval a travil hrancle aj s filmem, jakýsi amatérský Jean-Michel Jarre začal hrať dole na zvonky. Jak zazvonil asi po 5, zdvihnul jsem domací kecafon, abych mu řeknul, co si myslím o jeho mamě a že by mu bylo lepší v těch hajzlových trubkách. A on to Pepík. A že přitáhne po hospodách s 2 robkami. Starou konečně kopnul do dupy a s tými jejími stražnými gazetami. A vzpomněl si na mě. A pri esli možu všetci navrh. Mrknul jsem na hadry ze šichty, co leželi mezi obyvakem a kuchyňu, talíř se zbytkami na novinách v obyvačce, rozdělaný friťa v kuchyni, a pomyslel na 2 kočky, co čekají dole, a pravil jsem, že já. Kuchyň jsem zavřel, mokré ručníky z dlažky v kupelce nacpal do pradelního koša, hadry z celého kvartyra nakopal pod lůžko do ložnice, tam snad nikdo neskončí. Od výtahu jsem se ještě vrátil a nacpal si do pysku 0,5 tuby pasty, bo jsem měl v hubě po té cibuli jak v žumpě. Jak jsem uviděl ty 2 robky, zalitoval jsem, že jsem nevyrval zvonkové dráty ze stěny. Nevím čemu, ale čekal jsem Olsenovic dvojčata, a to spíš byly Marta a Tena. Měli sebou pytel čipsu a flašu ferneta a navíc už se naspali všetci do vytahu, tu jsem je už nemohl vyhodit. Z robek se vyklubali ku podivu sympatické baby, bo jsme prokecali 1,5 noci. No já moc ani ní, bo jsem furt v pisku cítil tu cibulu, tu jsem mluvil enem tak na 0,5 huby, jak Ransdorf na schůzi. Jedna z nich si pozdější všimla té pixle s gumitkami a rozzářila se jak svařecký drát. Byla trochu spuchlejší, tu jsem pochopil, že má asi rada sladké, a nabídnul jsem ji.
když tak zbytek ocipu Gizdovi do sačku. Však kilo a půl bonbonu je pro také malé děcko nezdravé. No ni, tu jsme ještě pokecali, popili, trochu posrandovali, ale oni se podruhé rozlučili, že prý ještě mají spíchat z bandu v Ptakovi. Táhali mě sebu, ale mi se nechtělo. Tuž mi Nela, ta s tými bombonami, aspoň napsala číslo mobila, ať zavolám, že jsem fajný synek. V sobotu ráno jsem stanul celkem čili a v duchu jsem se pochválil, že jsem odolal a nešel v noci s nimi a aspoň můžu vyzkoušet ty buty na kolcách. Po turku se mi to trochu rozleželo v pale a rozhodnul jsem se, že než půjdu robiť Romanova před ľudí, prvé to zkusím doma. Posnídal jsem poslední 3 bombony, bez tak ty gumové to malé odsegny nemá rado, a začal si vytyčovať trasu. V kuchyni je lino, tuž to je podobné jak cesta, to by mohlo ísť. Opatrně jsem si nazul buty. Stanul jsem a zkusil pomalu sunúť jednu nohu tam a zpátky, jak Fred Astaire na lyžách. Celkem to a išlo. Zkusil jsem to obuma nohami dohromady, ale jaksi jsem to nezvládnul a tak jsem se zachytil kuchyňského stola. Naštěstí jsem sebu nejebnul na zem, ale talíř se zbytkami ze včerejší večeře a poloprazná flaša od tatárky letěly nadul. Do dupy. Tak kuchyň byla mimo, bo v bruslách se proto neohnu a zúvať si to včel nebudu. Jak mi to začalo tak fajně ísť. Teď jsem si všimnul, jakých si černých čar na tým světlým líně mezi tým sklem a tatarku. To jsem asi zrobil tými černými kolcami. Přesunul jsem se do přecíně. Chvíli jsem se pozoroval v zrcadle a pravím vám, nevypadal jsem zle. Posunoval jsem střídavo levu a pravou nohu a dokonce se zkusil aj otočit a odstrčit od tého zrcadla. Meter jsem popojel. Tuž málo místa, tak jsem zkusil obyvak. Chtěl jsem zkusit aj nohy zdvíhať, ale to mě bral balanc. Jak jsem se otačal u televize, jak si k blbě jsem o ňu šprajcnul a vypadalo to, že tepich bude v televizi. Tuž jsem zazmatkoval a chtěl ji uchytnout. Kdybych byl bosky, šlo by to celkem fajně. Jak jsem sebu jebnul na hřbet a mignul se palu o stůl, viděl jsem před očami 4 vlajky Unie. Moja drahá Orava to ale přežila. Aspoň že tak. Zdělal jsem ty ďábelské kolca z noh a bechnul s nimi do přecíně do kuta. Potem jsem si šel na chvíli spočnuť, bo se mi začala motať pala a mi došlo, že mám asi otřes mozku. Po tým, co jsem se hodinku spočnul, jsem se rozhodnul svoje smrtelné zranění překonat a vyrazil za rodinu na Dubinu, aby mě mohli politovat a případně se mnou probrat detaily mojeho pohřbu. Jaké to bylo poprvé venku na kolobutách? Ráno, hned jak jsem otevřel očiska, jsem se zaradoval, že otřes mozku je pryč, bo ty oranžové fleky, na které už jsem si začal zvykat, byly v dupě. Cítil jsem se fajně do té doby, než jsem se pohnul. Bolest, jak by na mě spadnul hajcman. Tuž jsem radši zůstal ležet a přemýšlel jsem, co s tím. Co tak zajít do lékarní? Ale v nedělu dopoledne asi nebude otevřena každá. Bo jsem sportovec od narození, vzpomněl jsem si, že sportovní maséři používají na naraženiny masážní olej. Tuž jasné, ten by mi mohl pomoct. Ale kaj vzať v normální domácnosti masážní olej? Olej jak olej, no ní? Dolezl jsem do kuchyně, krokem Jacksona, kýpnul do pazury trochu stolního oleja a zkoušel s ní došáhnout na bolavu nadřiť. Jak jsem cítil, že mi ten sajraj teče po nohách, bylo mi jasné, že to nebude až také jednoduché. Tež mě napadlo, že bych mohl zajít poprosit kterého si k suseda, ale při mojím štěstí by mě odchytla šmigrustová susedka, anebo by si o mě kedysi pomyslel kdo ví co. Tuž to zkrátím.
Po 10 minutách snaženia jsem vypadal tak, jak ti na olejovaní pajtaši na tých súťažách, co se předvaďajú, který má větší svaly. Ale kostrč mě bolela furt. Radši jsem se zevlek a vrazil si do vany smyť ten humus. Mydlo se snažilo, ale nestačilo. Tu jsem se vrátil do kuchyně pro jar, však na mastné talíře vždycky pomůže. A přitým jsem se vyhýbal střepům, co jsem zapomněl slidit, černým šmuhám a rozletému oleju. Po 15 minutách jsem smrděl jak citron a kůžu na hřbetě jsem měl suchu, jak ten ležák v mauzoleu. Nakonec jsem přehodnotil situaci, bruslit se půjde až odpoledne. Včil, co si k zežeru a zkusím sklidit ten burdel jak v tanku. Kdybych si já cip ten brufen vzal hned ráno, ušetřil bych za jar a olej. Po jídle jsem vletěl na ten burdel. Nebylo to vůbec jednoduché, bo jak jsem se nemohl zhýbať, musel jsem to robiť v kleče. Tuž to musel být pohled, pro bohy. Já v kleče na linoleu, první z lopatku a smetačkem, potom s kyblem a hadru. Kdyby mě tak kdosik viděl. Kuchyň jsem dal za slabou hoďku jakž takž do původního stavu, krom těch černých čar od brusly, na ty musím koupit asi silnější maraz na dlažku. Zežral jsem ještě jeden brufen a šel si po tým výkoně spočnuť. Brufen zabral, bo odpoledně nebylo po bolesti krom mírného šimraňa ani památky. Tuž vidíte, však jsem pravil, že doktora netřeba, že to přejde samo. Venku bylo fajně, tu jsem se začal chystať na tu kolobutovou akciu. Vyhrábal jsem starou černou šiltku, ty spravené černé brýlky, tmavé triko a staré mančestráky, které jsem si kdysi sám zkušal barvit na černo. Kolobuty jsem narval do baťoha, který jediný nebyl v nenapadné barvě ostatních hádru. Nevím, který vůl mi ho kdysi dal pod stromek, či ku kterým si k narozkám, ale pravím vám, modro-zeleno-růžová není moja oblíbená barva. Tuž ale co? Jiný nemám a přece to neponesu v igeličce, jak jakýsi tesko-turista. Vyrazil jsem směr Komeňák. Snažil jsem se jíst nenapadně a ledabile, jak vysloužili agent FBI, ale jak jsem šel kolem čapkarní, v odrazu dveří jsem viděl vysloužilého prostatika, co si nese hemeroidy v baťohu na hřbetě. Vlezl jsem do Komeňáku, dneska žádní pak hřivci na kolách, co by mě složili do trávy, bo to bych asi hned tak nevstanul, a robil jsem, jako že jsem na vycházce. Popiskoval jsem si a čuměl po stromách a vyhlížel ptáky. Došel jsem až na tu hlavní třídu a sednul si na lavku, že počkám, až se to tam trochu vyprázdní. Na lavkách seděli mládežníci, někteří se cicmali, jiní pokuřovali, další hráli na trávě fotbal, kolem svištěli děcka na bruslách na kolách, lítali čokly a projížděli fajné robky. Došlo mi, že bych musel čekat asi až na noc. Jak kolem projel, taky připlešli pajtaš kusek před důchodem a za ním taká mladá kočena a oba vykrucali piruety jak Romanovi, pravil jsem si jak starý žabčík, že překonám sám sebe. Tu jsem se ještě kusek prošel směrem k památníku a tam jsem si našel osamocenou lavku. Vytáhnul jsem kolobuty, tenisky dal do baťoha, zkušeně nazul, však mám praxiu ze včerejška a zkusil se postavit. Do říti! To není jak na linu, nebo na tepichu v obyvaku. Málem jsem sebu hned jebnul na hřbet. Tuž to chce předklon dopředu, když tak ať aspoň sebu jebnu na gzicht. Zkusmo jsem se odrazil jednu a druhou nohu. Až tajger čum. Ono se to rozjelo. Chvílu jsem se tam enem tak odrážel, tak jak lyžař, co místo voskem namazal sadlem, a zkusmo jsem zamířil zpátky k památníku na tu velkou plochu. Dívným stylem jsem se dopravil až ku schodám, lapnul jsem opatrně na řiť, bo mi tam zas zabrnělo a výjimečně jsem nečučel po babách, ale po kolobu to jezdcach. Počkal jsem, až otvíčelo těch 7 děcek, co jezdilo tak, jak by se s bruslemi už narodili, postavil jsem se k dalšímu pokusu. Včel jsem zkusil při tým aj zdvíhať nohy,
a jelo to fakt lepší. Zase blížila jakasi k větší banda, tu jsem vyrazil dozadu za pamatník směr cyklotrasa. Chvílu jsem uvažoval, že bych se vyšplhal na ten kopec, ale včas mi došlo, že bych to asi zpátky živině sjel, a tak jsem se vydal na druhou stranu směrem k radnici podél Ostravice. Tuž to byla jízda. Čím jsem jel dél, tím mi to lepší šlo a připadal jsem si, že aj vypadám přitom lepší. Paru razy mě vzal balanc, naštěstí vždycky doprava, po doleva do Ostravice bych valil rychlejší jak havířský výtah. A jebnul jsem sebu piskem do travy, ale inač jsem byl celkem vysmiatý, bo se mi to zalíbilo. Akurát mě na té cyklostezce srali duchoci s čoklami, co si z toho robia vycházkovou drahu. Jak ještě neumím moc zatačať, vkuřil jsem mezi párek, co si vykračoval prostředkem ruku v ruce a myslel si, že uhnu já. Jak jsem se snažil zachytit, vyrval jsem robě igelitku s čímsi těžkým, co mě převažilo, a jak se mi skřížili nohy, bechnul jsem sebu do křovia. Baba mi vyrvala igelitku, chlop mi nadal do zlodějů a ani je nenapadlo mě z těch větví vymotať. Pas křivci zasrání, tak mi zdupať kraso jízdu. Jak jsem se vyplantal ven, zjistil jsem, že mám rozervané triko. Tuž možná na ty chlupy, co mi lezu ven, ulovím jakusi grobu. Jel jsem dál, ale začli mě boleť hnaty, bo ten gist Kamil měl asi pravdu s tými silikonovými kolcami. Konečně skončila cyklodraha a jak by mě kdo si vyměnil kolca. Jelo to jak po ramně. Tež tam byly i jiné kachle, ne jak ten šmirgel papír na té cyklostezce. Kůrec palec tu zůstanu, pravil jsem si, a i když z tého mostka chodilo dost lidí, začnul jsem zkoušet otačky. Tuž snažil jsem se, ale moc mi to nešlo a nohy boleli čím dál víc. Nakonec se tam zašli motať taci ti mladí pajtaši v galatách a špořiť na těch jezdicích fošnách a robili tam také psikusy, že jsem se zastyděl a vyrazil kolem Amosa pryč. Hnaty už mě boleli tak, že jsem je ani necítil a žízeň jsem měl tak jak dehydrovaná lama. Vzpomněl jsem si, že u Kurtu byla jakasi putika, ale ta dálka. Tuž ale jsem tvrdý a přece to včel nevzdám a nepřezuju se. No ní, ani nevím, jak jsem se tam dobelhal. Z té hlavní jsem nedokázal odbočit, tuž jsem v plné rychlosti vletěl na tu hlinu. Nože se ptáte, jasné, že jebnul, ale enem na kolena. Jestli se živi dostanu dom, manče stráky můžu vyhodit, bo už mi lezly chlupy aj na kolenách. Jak se ale přezuť? Nejbližší lavka 10 metrů odsuť. Seru na to, ty kachle mě nerozhodia. Tuž kachle mě nerozhodili, ale jak jsem paru razy zapadnul kolcami mezi ty škvíry, zdal jsem to žabčík, ne žabčík. Lápnul jsem do hliny, kolobuty zezul a do bufiku došel enem ve fusaklach. První škopek zasyčel jak žaba ve vysoké peci. Jak jsem přišel pro druhý, připadal jsem si jak Elvis v dobách největší slavy. Tak se mi klepaly nohy. Servírka se na mě čuměla jaksi podezřivavě, tuž ty chlupy strika asi nezabrali. Po třetím pivu jsem nacpal kolobuty do baťoha a krokem, jak by Meresiev usnul v termitišťu, jsem zamířil dom. Sice jsem si rozerval triko a galaty. V pisku jsem byl podřený, tak jak by mě pohladil Freddy Krueger, a někteří mládežníci se mojemu stylu jízdy tajně chlamali, ale na druhou stranu celkem mě to chytlo a hlavně přes bolest v hnatách jsem necítil bolest ve hřbetě. Tuž sportu zdar.

co nám robí výgody, na rynek dali záchody. A hned vedle toho, aha, automatická je váha, telefony, automaty, za Štrasmanem jsou Karpaty. A tam parky jak ščury, vystrkuj bulvy z džury.

zničil život kratky, končan na fifej na chjatky, tam s pomocou elektriky zabíjají už mi nebyt. Pak umumé nové lavky, vyšší daně, vyšší dávky, až to národ zaplatí.

0: přece a nemůže to spolu, že se tak zlovo je.
1: Končilo dnešní Počteníčko. Poslouchali jste poslední část z 9 zastavení nad deníkem Ostravaka, jehož autorem je záhadný Ostravak ostravsky. Tuto četbu na pokračování pro rozhlas upravil a s Vladimírem Polákem v ostravském studiu Českého rozhlasu v roce 2005 natočil režisér Miroslav Zelínský.
2: Děkuji.
3: Ty jsi vylezl z nuslí?
2: Z nuslí, přímo z otokárky. Samozřejmě jste poznali, že v roli natěrače je dneska Rudolf Rušínský mladší.

0: Dobrý den. Zeptal se pozdě, ale přece.
1: To je dobře.
0: Já jsem bohužel chytil špičku a nejen dopravní. Promiňte. Máte pro mě?
1: Ano, tady jsem vám to sepsala, jak jste si přál, velebný pane.
0: Děkuji. Akorát, že mi to není nic platný, protože jsem si zechal brejle. Ježiš, já je nechal na tom běžmovat. To byla jízda.
1: Neříkej.
0: No nic, já to vemu z koule. Vážení pozůstalí, dnes se scházíme, abychom se pomodlili za duši. Jenom já jsem dneska přišel o dvě na tom blbým kole.
1: Smůla.
0: Za duši našeho drahého zesnulého.
1: Tuhý. Josef Tuhý.
0: Pana Josefa Tuhého. Pan Josef Tuhý. Úplně vyschlo v půst. Jak je to s tím skopečka, ono to... Pan Josef Tuhý byl vzorným manželem.
1: Ano, byl.
0: Byl vám oporou po celý život.
1: Ano, byl.
0: Otec?
1: Ano, tři děti.
0: Byl vzorným manželem, ale také tříhinkem. Rozdával lásku mezi tři své děti. Vnoužata nějak?
1: Ne, neměli.
0: A mohl být i vzorným dědečkem. Ovšem nebyl vzorným dědečkem, protože prostě neměl vnoučata. Možná si teď říkáte se zármutkem v srdci. Promluvat si prosím Pepiku, co s nám to udělal. Takovouhle věc si ještě nikdy neudělal.
1: Ne.
0: Ale Bůh dal, Bůh vzal. Na tebe, Pepiku. Pardon. Bůh dal, Bůh vzal.
1: Pepíček měl taky rád vínečko.
0: To já taky, víc než... Víc než bych měl, víc než... Ty co vidíš? Pan Josef Tuhý byl opravdovým mistrem.
1: Ano, to byl.
0: Pan Tuhý komponoval nebo maloval?
1: Ne, byl mistr pekař.
0: Pekař. Opravdovým mistrem pekařem.
1: Ano.
0: A víte, mě se připomněl, víte, kdo má na křižovatce přednost? Sanitka nebo pekař?
1: Pekař.
0: A víte proč?
1: Ne.
0: Protože těch mrzáků veze více. Ano. Pro vás, pane Tuhý.
1: To byl vtipek.
0: Prosím, já vím, že tam mám brýle, že jsem přišel tady, když nic nevidím, ne? Já si tam pak zastavím, no. No. Hele, a kup mi sámořci dvě duše. Dětský kolo, čau. Jeden nedá.
1: Mohu vám nějak pomoct, velebný pane?
0: Nemáte brýle?
1: Ano, mám, ale jenom na dálku.
0: No tak nevyrušujte, já potřebuji na čtení. Na blízko. Oremus dominus vobiscum et spiritum tuo. A blahoslavení chudí duchem, neboť jejich jest království nebeské. Slyšeli jsme slovo páně, paní Tuha.
1: Ano.
0: Tato slova nám neříká Ježíš snad z nějaké pohovky. Ale několik málo okamžiků před svou smrtí.
1: Ano.
0: Co to je proti téhle události? Ježíš se smrti nebál. Ježíš znal tajemství posmrtného života.
1: Ano.
0: To už teď zná i pan Josef Tuhý.
1: Ano.
0: Takže bylo by dobré vzpomenout jeho dobroty a laskavosti a popřát panu Tuhému, tak říkajíc, jasnou cestu na ten druhý břeh.
1: Ano, ano.
0: Adie, Pepiku.
1: Ano. Ale víte, velebný pane, ono to...
0: A?
1: S tím druhým břehem nebude tak kách.
0: Jak to myslíte, že to nebude tak kách?
1: Opatrně na kytičky, velebný.
0: Já.
1: Velebný pane, já se vám musím totiž k něčemu přiznat.
0: Povědejte.
1: On
0: Tuhý.
1: Tuhý? Není tak Tuhý.
0: Čili on se jmenuje jinak?
1: Nemenuje se, my jsme to totiž s tím Tuhým, mým manželem, trošku tak na vás nafingovali.
0: Počkejte.
1: No.
0: Takže jako, nevnitř není nikdo.
1: Není nikdo, víte, velebný pane, nezlobte se, ale my jsme slyšeli, jaká je s vámi zábava. A u nás na venkově je taková nuda.
0: Počkejte, co ta hostina?
1: Bude, velebný pane.
0: Bude.
1: Bude to.
0: Ne, že by mi oni nějak šlo. To ne.
1: Velebný pane, a víte co? Až to příště s manželem na nás zase přijde, tak my si vás určitě znovu pozveme.
0: Fakt?
1: Platí?
0: Platí!
1: Tak jo.
0: To nás bude prča.
1: To bude.
2: Rádio Jich Cymbálka.
0: Vy jste poslední?
3: Co to?
0: Jestli jste poslední?
3: No jo, to máte jedno. Už bylo zapotřebí. Ono zase jít přestane.
0: To je pech. Já jdu na spoje a narazím na hluchýho.
3: Vždyť já to mám hulkovým písmem.
0: Vy mě neslyšíte?
3: Co říkáte?
0: Vy nerozumíte, vy máte mít přístroj.
3: Prosím vás, mluvte nahlas, snad vidíte, že špatně slyším, to je slušnost přidat na hlase.
0: Já jsem slyšel, že neslyšícím budou dávat přístroje. Slyšíte mě?
3: Pochopte, že vás neslyším. Já nosím přístroj.
0: Já ho nechám být. Já si stoupnu za něj.
4: No to nemůžete. To si musíte stoupnout za mě. Tady se to dělí. Jsou dvě okýnka, ne?
0: A kdo je paní poslední?
4: Ten pán je poslední, ale tady se to dělí.
3: Vždyť já to mám hulkovým písmem, pořád.
0: On neslyší, on má přístroj.
4: Ale je to fešák.
0: Baba nevidí. Pani, kam si mám stoupnout, kdo je poslední?
4: Vy jste poslední, vy! Vy jste poslední, tady se to dělí, tady jsou dvě okýnka, už to říkám naposled.
0: Tak já si stoupnu mezi a budu přebíhat.
3: Tady nebudete předbíhat. Já jsem tady byl dřív, měl jste si přivstát. A mám to hulkovým písmem.
4: To je fešák a má přístroj.
0: A je to.
4: Co je? Co se stalo?
0: Stáhli okýnko. Asi přivezli balík.
3: Cože, budou stahovat králíky? Kam se to soustřeďuje? Já mám doma dvě košky.
0: Králíky? Ne,
3: Ne. Přivezli balíky.
5: Jo, balíky. Balíky jsou tady, tak to je pauza. To já si sednu, když je pauza.
3: Jak si můžete sednout, když je tady dáma?
5: Máte jedno, když jste říkal, že nevidí.
4: Já vás vidím. Já vás vidím dobře, vy jste ten fešák. A máte to přesně, máte drobný, oni to chtějí přesně, aby vám nemuseli vracet.
5: No, co se staráte? Já nejsem Rothschild, já mám jenom drobný, aluminiový.
4: Povídá!
3: Co je, baba, mě vyděsí?
4: Máte to přesně, aby jsme se tady nezdržovali.
3: Přesně, paní, mám to zvážený. 23 deka 60, 17, 13 korun celý důchod, vím to přesně. Posílám to synovi.
4: A proč mu to posíláte?
3: Protože je na mě moc hodnej.
6: Ještě mě nezabil. No jo.
4: Ježiš, ten musí být hodnej. A pak, že jsou ty mladý dneska zlí. Slyšíte, ještě ho nezabil.
5: Třeba neměl příležitost, paní, víte. To... to... Teď mi nevydržel pytlit. A rozsypal jsem si celý zvýšenej důchod.
4: Oni vám zvýšili důchod?
5: Oni ne, paní, já jsem si ho zvýšil sám.
4: Prosím vás, jak jste to dokázal?
5: Vzal jsem ho do výtahu a vjel jsem s ním do sedmého patra, paní. Pomozte mi sbírat.
4: Helejte se, to máte z toho, že to nosíte v egelitu. Máte to nosit v ponožce.
5: A já mám všechny ponožky děravy. Já mám dlouhej palec, já jsem dělal na dráze. Mě za ně jednou táhla drezína z Budějovic až do Písku. Pomozte mi sbírat, ale nekraďte.
3: No dovolte. My jsme tady slušní lidé.
5: Proto to říkám. Takzvaní slušní lidé dneska kradou nejvíc. Se do toho dali jak steklí.
3: Už jste někdy slyšel, že by se na poště kradlo?
5: Jsem nemohl slyšet, protože neslyším.
3: Tyhle ty nový mince, to je jenom pro zlost. Lepší byly ty starý papírový. A potom jak to vypadá? Jdete si na poštu pro důchod? Oni udělají tvak, tvak, tvak. A jste vyřízený.
4: Nahodou mě to vyhovuje. A navíc ta nová, ta kovová, 50 koruna má léčebný účinky. Onejdá mě spadla v kuchyni na palec a mě zmizelo kuří v oko.
5: Tak, to jsem si mohl myslet. Ta vaše pomoc rádoby humanitární mě stála korunu 60.
4: No to není možný, když já nic nevzala.
5: Tak to vzal on, ksik na to má kriminálník jeden.
4: To vzal on?
5: On to vzal.
4: No vy neotáčejte se, o vás se tady mluví. No jistě, to vzal on? To jsem měla vědět, tak jsem vzala taky.
3: No dovolte osoba. Já to nemám za potřeby, já mám hodného syna.
5: Hleďte, s vaším synem si můžu namazat prsa, tady chybí mince, volejte městskou policii, to se vyšetří.
3: Ale žádnou policii, prosím vás, nevolejte, nebo vás odtáhnou.
4: Jo, a na ten dlouhej palec vám nasaděj bodku.
5: Ne, bodku nechci, to by bolelo. Nikoho nevolejte, já si to najdu sám.
3: Ježíšmarja.
4: Co se děje?
3: 12 hodin. Já zase nevzal léky.
4: Proč jste to teda nevzal?
3: Protože na to paní nemám, proto jsem to nevzal.
4: Tak sbírejte byliny, vařte byliny čaje, to je zdarma.
3: Jak můžu sbírat byliny? Když mám housera, nevohnu se.
4: Tak trhej lípovej květ, dětku.
3: Ojže jo.
5: Já se natáhnu a zůstanu štajf, ne?
3: Pani, prosím vás, už jsem zase jeden kláček našel. Ten dvacetník.
4: No musíte se podívat sám a pořádně zblízka.
3: Ani já už jsem to měl pod výčkem, prostě. Te dvaceti.
4: Já tam nic nevidím.
3: Baba nevidí. No tady není nic napsáno.
4: No?
3: Tady to má jenom krovky.
4: No, otučte to na druhou stranu.
3: No?
4: No, helejte se, co tam je?
3: Z druhé strany to má nožičky, paní.
5: To je šváb.
3: Že by to byl šváb.
4: No, počkejte, a není to Rus?
5: No, není, paní, to je šváb.
3: Ani Rus to nemůže být, Rusové už otáhli. A potom to má krovky, no. Už jste viděli někdy Rusa ve fraku. Fuj, já to nechci, on se to hejbe. Ale jinak tady mají poměrně čisto, co?
4: No, to tady je čisto, co pak o to?
3: Poměrně,
4: no, poměrně. No, jak tady se perou i špinavý peníze.
5: No. Ani vidím v okýnko nevytáhnout, tak já si skočím zatím naproti do fronty pro nucenej bůček.
3: Jdete na nucenej, to bych mohl jít s váma, abych si tam koupil maso pro psa.
4: Vy máte psa?
3: Ne, já nemám psa, paní, ale mám hlad jako vlčák, víte. Já mám kočku mám, paní, kočku, micinu.
4: No jo, kočky, to je nobl,
3: no,
4: kočky.
3: Normálně.
4: Kočky ty by kupovali viskas.
3: To víte, že jo, prosáci, kočky polibějí prdel. Kočky budou žrát viskas a já budu lovit myši, ne? No je všechno obráceně dneska. To ta televize. Televize zblbla lidi a teď se pustila do zvířat. Lidi teda zblbla dokonale. Největší idiot je ten Richard, co si mě každou půlku hlavy jiným šampónem. To je blbec.
6: To je zase, baba mě vždycky vyděsí.
4: Máte doma taky nějaký zvíře?
5: Mám syna. To je velký zvíře na ministerstvu životního prostředí. Ten je na mě, paní, moc hodnej, ten mě bere do přírody na sluníčko. V loni mě vzal na Šumávu. A tam mě přivázal za nohu ke stromu a vzal mě kompas, abych se nerozptiloval.
3: Prosím vás, jak jste se dostal ze Šumávy bez kompasu do Prahy?
5: Až na Vánoce se smrčkama.
3: No to máte štěstí, že vám nenamrzla ozdoba.
5: Nenamrzla.
4: To mě připomnělo. Já musím taky jet na Šumavu. Tak mě tam vrátili pilu.
5: Je, paní, na to velikej pozor. Nikam tam na tý píle nelezte, aby vás tam ještě nepřeřízli.
3: Třeba na to baba čeká.
4: Prosím vás, kam bych lezla? Popadnu pílu a jdu po svých, ne?
3: Jak popadnete pílu?
4: No za oblouk, když je to obloukovka.
6: Je, no to vám to, paní, vrátili, no. Oblouk.
4: Já měla nárok ještě na sekeru, to někdo ukrát.
3: No hlavně, že vám zůstal špalek, paní. No. Špalek je důležité, abyste měla jednou kam složit hlavu. Helejte, že jsem tak o té smělosti zvědavý. Čím vy vlastně jdete k tomu okýnku obtěžovat?
4: Odhlásit inkaso.
5: To nemůžete, paní, to je vyloučeno.
3: Inkaso je posvátná věc, to se musí platit pravidelně. To drží republiku.
4: No, ale já se stěhuju, víte.
3: Pochopte, že inkaso se stěhuje s váma, paní. To je takový vaše klíště.
5: Jenže vy ho nevytočíte, víte. Naopak to vytočí vždycky vás nakonec. No.
4: Já se stěhuju do krabice.
5: Jo, no ta krabice je zatím bez inkasa. No. To máte dobrý, paní. Hele, už je mladá nahoře bez. Už vytáhla okýnko.
4: Hele, už to zase stála. No. Okno je dole.
7: A jo, tak to asi jenom větrala.
5: Luftovala, dělala luft.
4: Jo, to jo, já cítím koblížky.
5: Cože?
4: Cítím koblížky.
5: Paní, koblížky nemůžete cítit.
4: Cítím.
5: Ale prosím, to bude tady ten von. Koblížky nemůžete cítit, poštovní kobily zrušili už v 50. letech.
6: Ale ne koblížky.
4: Jo.
7: Koblížky.
5: Co mutuješ, dětku? Teď říkám, koblížky, koblížky.
7: Pani, ten už má po sezóně.
4: Jo, jo, jo.
7: To je
4: konečná.
5: Obracíme vystupovat.
4: Jo, obracíme vystupovat. Ten má vymalováno.
5: Já si dávám váleček, to vydrží roky.
4: Jo, to si dávej. Ty služby v té demokracii, ty se teda moc nezlepšili, víte?
7: Je to, paní, povídejte.
5: Paní, protože administrativu nevyměnili. Tuhle jsem byl na obecní úřadě, kvůli vám obřízce. Pozdravím pěkně, čest práci. Ten jeden vylít a povídá, pane, je jiná doba. Zdravíme se, dobrý den, pozor na to. Já pám, doba je možná jiná, ale vy jste tady furt ty samý ksichty.
4: A co on? Uznal to?
5: No, uznal to komundíra, musím říct. Přitáh si mě a povídá, dětku, už nám sem neles. Nebo tě příště pohladím kladivem. Jo, paní, kdyby to vzal levice, to by byl šrumec. Ono stačí ke štěstí, že vládne pravice, víte. Hejte, kdyby něco se šustlo, vzala byste mě do krabice.
4: No, tak vy byste měl zájem.
5: No, kdyby se šustlo, víte.
4: No, to víte, já bych vás tam vzala ráda.
5: No, tak
4: co
5: děkuju.
4: Pak o to, ale... Vy byste se mi musel v krabici přezout.
5: Pani, já jsem přezutej permanentně, ne? Já ten palec oblíknu akorát bačkoli a penál.
4: Jo, a taky byste na mě musel přepsat svoji kuponovou knížku. Ono, co kdyby se s ním něco stalo,
5: to
4: že
5: není
4: jo?
5: Není baba nějaká hamižná. Jediný akcie od státu a ona by mi to zabavila. Teda, paní, já vám něco řeknu, vám nedám nic. Toto radši svěřím tomu koženkovýmu Harvardovi, víte? Co si teď léčí v cizině tu chřipku Wallis. Vaší krabici já se vyhnu obloukem.
4: No, ale to se klidně vyhněte. On vás tam taky nikdo nezval, víte? No. Vy jste se tam spal sám.
5: To je zajímavý, baba proradná.
4: No.
5: Kdo tady se mnou flitoval od začátku?
4: Prosím vás.
5: Kdo říkal, že mám přístroj?
4: Jo.
5: Hambářko ve vašem věku?
4: A nechte si
5: Půj to. Půjte, byl bábo.
4: Ale to se nechte si to, jo. A když si chcete namlouvat, tak aspoň máte vědět, jak se to říká. Neříká se fritoval, ale filtroval.
5: Hleďte se, paní, já nemusím s nějakou bábou zahále v krabici.
4: No to ne.
5: Já můžu do lázní a válet se tam s dětkama v báně.
4: No.
7: Co? S dětkama v báně?
5: No jo, pozor na srdíčko, aby tě nekleplá, dětku. Ne s děvkama, já nejsem krampol. S dětkama v báně, já si tam ráchám pohybový ústroj, mě to dělá dobře na palec.
7: Pane, na to pozor, abyste jim tam neusnul.
5: Tak tam usnul.

0: Aha. Děda Meles posledního. Podívejte na něj. To bude asi změněna počasí. A mě budou bolet zase kolena.
1: Nejlepší koleno je s křenem.
0: Ale ne vepřový koleno, dětku. Moje koleno. Dědek sotva chodí, ale furt myslí na žrádlo. Češka mi blbne. Ta zna zažádá o slovenský občanství. Teda paní to přeháníte, ne? Já tady čichám ty vůně, ona to vystaví na stůl.
2: No.
0: Teda já tuhle babu já nesnáším.
2: Ale to se nechci, to já. Starejte se o sebe,
0: ale prosím,
2: je to...
0: Ale když už nakupujte v kontejner shopu, tak to nenoste na poštu.
2: Ale to se víte,
0: já jdu domů, já jsem půl zítra a mám stejně žízeň.
1: Žízeň?
0: No.
1: Pane, na to pozor, to by mohla být cukrovka.
0: Cože?
1: Cukrovka!
0: Dej nám pokoj, agitátore, na žádnou brigádu nejdu.
3: Vážení přátelé, já vám budu hrát, ale současně i zpívat. Šmitec jste si nechal tady vzadu. Šmitec, zapomněl jste si tady šmitec vzadu.
4: No ale na co smyčec?
3: Nechal jste ho ležet tady vedle. Jste nechal ležet šmitec.
4: No ale na co smyčec?
3: No chcete hrát tady na housle a nechal jste si tady šmitec vzadu.
4: Prosím vás, přece tohle nejsou housle.
3: To nejsou housle?
4: No ovšem, že ne.
3: A co je to?
4: No to je banjo.
3: Co?
4: Benjo.
3: Benjo?
4: No ano.
3: Tohle to?
4: No to je benjo.
3: To je benjo tohle?
4: No samozřejmě.
3: Podívejte, benjo. Hezký benžínko to je, co?
4: No je to takový lahodný hudební nástroj.
3: Ano. No tak trošku tvarem skoro jako taková basa, bych řekl, co?
4: Ale prosím vás, banjo a basa, to jsou rozdílné nástroje.
3: No ne, je to menší, prostě. Je to menší, ne, já myslím jako taková mladá basa, víte, že to je, mládě?
4: Z banjo a basa...
3: No ne, je to menší, já říkám, že to je menší, ano, je to menší. No.
4: Koukám jako blázen.
3: Co říkáte?
4: Ale že koukám jako blázen.
3: Je tak? A víte, že jsem vám to chtěl zrovna taky říct? No, je to menší, je to jako housle, no proto jsem si to popletl.
4: Prosím vás, housle, dejte to.
3: Kdyby to nemělo housle. Tady tu bublinu, tak to jsou
4: to
3: housle.
4: Bublinu. Dávejte dobrý pozor, já vám to vysvětlím. Tak na housle se hraje s tímto smyčcem.
3: Ne jo.
4: No.
3: Nebo s jiným taky, že jo?
4: No nebo s jiným, jo. To je jedno.
3: To je jedno, ano, prostě ze smyčcem.
4: No. A na banjo se brnká.
3: Brnká, ano.
4: V tom je právě ten podstatný rozdíl.
3: No jo, tak v tom je rozdíl, ano. Ale taky se může hrát na banjo se šmicem, jako na housle.
4: Tady je vidět, pane, že vy tomu ale vůbec nerozumíte, víte, ale vůbec ne.
3: Vy tomu nerozumíte, pane, já jsem z hudební rodiny, tak mi neříkejte, že tomu nerozumím.
4: Vy jste z hudební rodiny.
3: No, bodeď. Táta hraje taky.
4: Váš otec také.
3: No.
4: Celá rodina hudebně nadaná.
3: No. Táta je taky ladič pijan.
4: Ladič pijan dokonce.
3: No tak on je víc pijan než ladič, víte. Ale všichni jsme hudebně nadaní. No. Teď je syn taky už začíná, tak trošku.
4: Vy máte syna.
3: Syna mám.
4: Jste se ani nepochlubil, že máte syna.
3: No. Kluk je to.
4: No když je to syn, tak je to kluk. No, tak prosím.
3: A chytrej kluk je to.
4: Tak. Jako táta, no. Že jo? No jo.
3: To vám je tak chytrý dítě, víte. Vy jste nevěřil, jak ty děti už jsou někdy chytrý. Představte si, že loni vám bylo takový studený leto, jestli pamatujete.
4: No tak zima, sichravo.
3: A my jsme takhle seděli doma, v tom sichralu.
4: V té zimě, ne?
3: V té zimě zkrátka. Je. A já vám tak povídám najednou, bože, to je zima. A jak on vám kluk slyšel, že říkám zima, to slovo zima,
4: no,
3: víte?
4: No, já chápu, jo.
3: Tak vám hned povídá. Bude padat níh, povídá.
4: No.
3: A uděláme hulála.
4: To je ale roztomilý. No.
3: Tak vám hned poznal, když jsem řekl zima, že by mohl padat níh a že by mohl dělat hulála.
4: No, to je ale chytré dítě, no jo. A kolik pak je mu roku?
3: Teď mu bude 14 let. On má právě kluk taky takové hudební sklony, víte? A já bych ho chtěl taky nechat učit hrát na nějaký podobný hudební nástroj. Co byste tak doporučoval něco podobného, jako je tohle banjo?
4: Jako banjo, nějakou brnkačku?

0: Co jako u brnkačky?
1: No tak jako znalec hudebních nástrojů vám mohu doporučit, jako je kytara. A kdybyste ovšem chtěl, tak můžete chlapce nechat rád ukulele.
0: U koho my zjde?
1: No jak to u koho? Ukulele.
0: Ukulele?
1: No.
0: No jo, ukulele, ano. A kde bydlí ten pan Kulel vlastně?
1: No člověče, jaký Kulel?
0: No ten, jak říkáte, abych ho nechal učit hrát ukulele.
1: Vy mě nechápete, ukulele je hudební nástroj.
0: Je tak, ano.
1: No.
0: Tak on vůbec nevyučuje, u něj jenom nějaký hudební nástroj. A kde on bydlí?
1: Podívejte se, zrovna jako je banjo hudební nástroj, tak je ukulele hudební nástroj, chápejte to?
0: Já rozumím, ano. U toho kulele je takový nástroj jako banjo, že jo? Ale jak si ten pan Kulel bydlí?
1: Ten vůbec nikde nebydlí, ten neexistuje.
0: No neexistuje, když je u něj nějaký hudební nástroj, tak taky musí být nějaký pan Kulel, ne?
1: Člověče, podívejte se, já vám přece neříkám u kulele, ale u kulele.
0: No to je jedno, jak to říkáte, ne? Já taky neříkám b enjo, já říkám banjo, že jo? Kde ten pan Kulel bydlí?
1: Ne, vůbec nikde nebydlí.
0: No prosím vás, vy si ze mě děláte legraci už od začátku.
1: No jak vám to mám vysvětlit?
0: Poslyšte, Bůh ví, jestli je tohle to nějaký banjo. Já vám něco řeknu, já se teď půjdu zeptat, jestli je tohle nějaký banjo a jestli existuje nějaký pan Kulel. Ale běda vám, jestli to není pravda, vy. Tady si zatím hrajte na šmitec, vy ukulenej.
2: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
3: Já jsem tady. Dobrý den. Dobrý večer. Jsem tady.
4: To mě těší, Jirinko, když máte trochu zpoždění. No. Pojďte někam, vás tady posadím.
3: No moment, jak to posadit? Já jsem si myslela, že napřed... Já jsem taky proto přišla. Že jak si my dva...
4: My dva co?
3: Tady, no. Jako, že budeme zpívat.
4: Zpívat?
3: Spolu.
4: To je novinka.
3: Tady, no ona to novinka není, ona je to starší věc, ale je to pořád hezký. Jmenuje se to Zvonky štěstí. Já jsem se to naučila. No. Protože... Tamto už to zpívat nemůžete, že jo? To nejde, to je nesmysl, ta už vám z toho vyrostla. No, takže kdybyste dal kapele pokyn a že jsme začali.
4: Jiřinko, to není jen tak zpívat duet. Takovou věc si musíme přece předem spolu trochu připravit.
3: Jo, vy si to musíte...
4: Vy zkusit si to nějak...
3: No, zkusit! Vy si to s každou zkusíte napsat.
4: Vy jste mě nerozuměla, já jsem myslel prostě, že dva hlasy... I když kvalitní,
3: ano.
4: Nemusí zrovna k sobě pasovat. Je potřeba najít správnou tóninu, ideální polohu.
3: Polohu? No tak já jsem teda spíš zvyklá zpívat ve stoje, ale no jestli teda chcete, tak to já kvůli vám. No ale tady před lidma, že já to...
4: No Jiřinko, já bych vám taky rád ještě připomněl, že vynikající herečka... Ještě zdaleka nemusí být vynikající zpěvačkou.
3: No, ale jsou takový, že jo? Já bych strašně ráda, tak kdybyste dal ten pokyn.
4: Tak dobře, tak já, že jste to vy, já udělám naposled výjimku. Tak Rudolfe, začni, prosím.

0: Jiřinko. Jiřina Bohdalová.
1: Dobrý den, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já vás vítám ke kvalifikační zkoušce.
2: Já vám děkuji, ano.
1: Já jsem předseda komise zkušební, tady vedle mě jsou členky komise. Je nás celkem pět.
2: Pět.
1: Tak co jste si pro nás připravila?
2: Já jsem si myslela, že až potom. Já to mám v šatně, ale to chuj pěkný. Ale já proto skápnu.
1: My si asi nerozumíme. My si asi nerozumíme, paní Rajská, nebo slečno?
2: Slečna, to
1: ještě. Ale ten rok narození souhlasí, 46.
2: Jo, ale prosinec.
1: Ano, tak slečno Rajská, my jsme si nerozuměli. Já jsem se ptal, co jste si připravila ke zkoušce.
2: Promiňte, jako ke zkoušce, jo? Já jsem
1: ano.
2: Trošičku rozrušená.
1: Ale že... no, tak to je pochopitelné.
2: Já to nechápu, že já jsem si připravila tedy ke zkoušce takový... si musím trošičku ten hlas
1: no,
2: taky
1: dát. No, se uklidněte, dobře, uklidněte
2: to je rozrušený, že jsem si připravila jako úvod k veselé estrádě. Veselý, že?
1: Ano, ano, no, ano. Tak prosím.
2: Ano, děkuji vám. Ano.
1: Tak můžete začít.
2: Jo, už takhle tam.
1: Kam jdete, halo?
2: Já to mám jako s příchodem, víte?
1: Aha. Ano.
2: Že bych... Jo,
1: ano, jistě, to prosím, tak si přijďte.
2: Ještě takovou drobnost, jenom publikum je prosím kde?
1: Publikum je všude před vámi.
2: Ano, taky za vámi, že já okolo vás.
1: No, tak všude. Začněte. No.
3: A hleďme se, koukejme se, ale vás tu dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Vždyť on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Já vím, že vy se budete chtít parádně rozšoupnout, co? No ale o to my se postaráme. Vám bude od smíchu horko. Je, koukám, že někomu už je horko teď, co? Tamhle ten pán si dokonce sundal vlasy. Tedy jak vidím, vy budete ale prýma publikum. Jo? To znáte ten for? Ten vtip, jak jedna paní povídá, já vím na beton, že mě Alois podvádí. Vím kdy, vím kde, vím s kterou, jenom nevím jak. Rozumíte, tenhle ten program včera viděla moje tchýně, ale ta vám byla smíchy polomrtvá, to je strašná lidská, ona všechno dělá jenom na půl, rozumíte, jako polomrtvá na půl. No, tady no, se tak, setne.
1: Řečno, to stačí, jako teda, to stačí, děkuji.
2: Stačí. Jsem celá z toho taková.
1: Ano, ano. Jak byste ohlásila houslistu, dávejte pozor.
2: Ano.
1: Jak byste ohlásila houslistu Karla Čeňka, dejme tomu, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé, bez přípravy.
2: To mám jako také říct, že on bude hrát bez přípravy, že to...
1: Ale nevím, ne. Ho máte ohlásit bez přípravy.
2: A on jako s přípravy.
1: On bude hrát na housle.
2: Jo. Já bych si zase jako přišla.
1: No prosím.
2: Já jsem na to zvykla.
1: No, no, my si zvykneme.
3: Koukejme se, ale vás tu teda dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Když on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům.
1: Slečno, prosím, prosím vás. Máte ohlásit houslistu Karla Čeňka, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé.
2: Ale k tomu já bych se bývala dostala.
1: Máte ohlásit pouze umělce.
2: Pouze? Nebo já už mám, ale... Já bych se přišla.
1: No prosím.
2: A nyní nám zahraje Čeněk Paganini skladbu

0: Právě kvůli tomu, jestli si to jako zapamatuju, to...
1: No to je jedno. Teďko nám ohlásíte přestávku.
0: Už to...
1: A prosím vás, pořadatel si přeje, abyste oznámila divákům, že o přestávce se podává občerstvení v bufetu. Nebo v bufé.
0: No jo, tak kde?
1: V bufé.
0: A já si jako teď nepřijdu, jo? Já bych tady potom takhle...
1: No prosím, ano, tak, si, tak jste jako tady už...
0: Jako už ano. Jsem tady, že jo? Tenhle ten program viděla včera moje tchýně, ale teda vám byla teda smíchy polomrtvá. Ona je to strašná ženská, ona všechno dělá jenom na půl. Tady se setne. Teda jako skáruje mezi náma, tak vám si klidně splete krávu s autobusem. A my jí říkáme, máti, teď autobus je to, co má stěrače vpředu, že jo?
1: Prosím vás, prosím vás, slyšte.

0: Přestávku, máte ohlásit přestávku.
1: Já vím. Následuje přestávka. Komu se chce, může si... Kdo chce, může si podat v bife pořadatele.

0: To nám úplně stačí, slečno Rajská. Ano, děkujem pěkně. Ano. Dostanete písemné vyrozumění.
1: Písemné. Já... Nemohl byste mi to říct hned, víte, jak jsem dopadla a mám zádu to.
0: Ale no tak. No. Ale no tak. No. Proč ne?
1: Jo.
0: Máte štěstí.
1: Jo.
0: Na vás se totiž vztahuje úplně nová ministerská vyhláška.
1: Jděte.
0: Zařazení 4N.
1: 4N, aha. Jsem ještě tak smělá. Kolik mi to hodí?
0: 120 korun.
1: 120 korun, to je dobrý. A to jako za každý představení, na který budu objednaná.
0: Jo? Ne, to ne.
1: Ne, to ne, aha.
0: Jenom za to, na které se nedostavíte.
1: To jo.
2: Kopte, kopte, kopte, paní, to, co chcete. Když nechcete odprýst, jde pro pány, mám přijímat šandy.
3: Planety, vašnosti, planety, planety, věřte mé planety, čeká vás dědictví. Postrýči, potejte.
2: Musíte uplacírovat zrovna vedle mě, nechtěl byste jí strašit někam jinam.
3: Ale chtěl, paní mamunko, na mou duši chtěl, ale nemůžu.
2: No a to bych ráda viděla, proč?
3: No protože já jsem přivázaný k vám špagátem svý touhy, jako kosel ke ševresce.

0: Představ si, že jsem potkala na schodech Nováčkovou a ona mi vnutila...
1: Pro boha, co zase?
0: Ne, počkej, dva lístky na Fausta, to je ten, co vyletěl na Karláku s tropem.
1: To je hodně hezky. No,
0: já si myslím taky, že je to hodně hezky, vej.
1: No, proč nejde na to sama, čarodějnice? Třeba by se něco přiučila.
0: Ona říkala, že nemá čas.
1: No, to je dobrý, tak ona nemá čas a my ho máme mít. Já ti něco řeknu, kdyby to byla slušná ženská, tak na to půjde do divadla sama a nebude otravovat celý okolí.
0: Pane, já nám chtěla udělat radost.
1: No, proč by nám měla dělat radost? My taky žádnou radost neděláme.
0: Hele, Karle, tak rozhodni. Buď to půjdeme, nebo já jí ty lístky vrátím.
1: No a kdy to je?
0: No, ona říkala ve 8.
1: Ve 8, no tak to mám radost, teď je čtvrt na 7, než se rozhodneš, co si vezmeš na sebe, tak bude po Faustovi a to bych mohl vyletět zase s tropem já.
0: Celičku, neboj se, já jsem v jednom cuku.
1: Jo, moment, počkej, ještě jsme nejedli.
0: Ale večeře mám taky hotovou.
1: No dobře, ale taky se musím oholit.
0: No tak ty nesíko, co bys jí dělal, kdyby jsi mě neměl, kdyby jsi se snad ani neoholil, ne?
1: No. Kdybych tě neměl, tak bych se neholil vůbec. No, takhle člověk neví náhodou, v divadle se vedle mě posadí nějaká hezká holka, že jo?
0: No to určitě, na to se těš. Vedle tebe teď budu sedět já. Já se s tebe zbláznu.
1: Co?
0: Namáčíš tu štětku do polivky.
1: Ježiši Kriste, tak zbláznit bych se mohl akorát, já teď mám polivku, samou bublinu.
0: Dobrý vývar to byl. No to už nikdo nemůže jíst.
1: No. Víš co? Nalvídni to. Nabídí to Nováčkovi. No, řekni, že to je Faustova specialita.
0: Ty jsi zase dneska vtipnej, ty jsi vtipnej. Ale máš dva busty a jes.
1: No to je celá večeře.
0: Tady máš ještě hostici a dělej.
1: A co bude jíst kluk? Prosím tě, až se vrátí.
0: Je na jednou starosti. Kluk má špekáčky v troubě.
1: Tak já nevím, co dřív, a tady chybí knoflíček na levým rukávu, tady zase na pravý.
0: No a co mám asi tak dělat, no?
1: Přišívat knoflíčky a ne prejdat každý den po divadle.
0: Já za to nemůžu, že je ta krveš. Je snad polikáš, nebo co?
1: Jo, z hladu.
0: Tak mi to podrž, já se na to podívám.
1: Já, Ježiši Kristo!
0: Je to možný? Je to možný, že ty takhle blbneš? To se opravdu nikam nedostaneme.
1: Já jsem si pogriloval celou ruku.
0: A proč jsou tady dvě dírky?
1: No.
0: A tak proč si tam nedáš ty briljantový knoflíčky?
1: Briljantový knoflíčky. Jsem ještě neviděl briljant, který stojí 6,30.
0: 4,50. Herkate, mám si vzít ty černý šaty? Ty se sem měla poslední, jak jsi
1: byl. Jo.
0: Ty hnědý.
1: No, klidně.
0: A nebo tyhle ty, co? Počkej, tyhle ty, hele.
1: Tyhle. No, ty jsou prýmá. Ježiši Kriste, co jsi s tím, prosím tě, dělala, že jsi to tak zdrcelo? No tohle, ta košile.
0: Ty máš klukovu košili na sobě.
1: No tak proč mi ji dáváš?
0: Já ti ji nedávám.
1: Ježiši Kriste, zatracená. Kultura, já se divím, že to nezrušuje.
0: Jiný chodí, taky vidím. Nedělaj z toho takovejhle problém.
1: No jo, nedělaj problém, víš. To jsou u mě hrdinové. Já to nezapnu.
0: Zapni mi to.
1: No já to zapnu. Počkej, nehej.
0: Já čekám, podělám. Ty jsi ale němej. Já jsem si tě kdy brala.
1: No, že? Protože tě nikdo jiný nechtěl.
0: To jsou nejlepší forky teď, když je čtvrtá osob. Ježiši. Na to já mám tak.
1: No, no podívej se, já už toho mám. Dost nebolí hlava, já si jdu
0: lehnout. Kariku, pozor. Sedni si. Teď máme klid. Kariku, je pár hodin. Podívej se,
1: na co
0: prášek. Prášek? No jo, to na co to je? Dobře, to já nevím, ale na něco to bude. Už to vyrábějí.
1: A pozor, jestli se otrávím, tak to tedy uvidíš.
0: Já ti teď něco řeknu. Abys věděl, ty dovedeš čekou otrávit. Já se teda opravdu nemůžu na nic stížit, víš?
1: No, co?
0: Já tady celý dny takhle čumím do stropu. A když konečně můžu vidět, jak tím stropem vyletí někdo jiný.
1: Tak dost, jo?
0: No.
1: Do fabrikace a jde se, rozumíš? Já tady blbnu, já se tady holím, já se tady nenajím, já si dám celý do pucu, já se ale budu s tím práškem a ty mi tady budeš dělat scény. Na to se snad jdeme koukat do divadla, ne?
0: Ano.
1: Podívej se. Pojď sebou.
0: Já jsem.
1: Je skoro osmý, rozumíš? Tak ať to stihneme aspoň od přestávky.
0: Karine, podívej se, já jsem hotová. Kdy to jde? Hele, Kariku, kolik je hodin?
1: No.
0: Kolik je hodin?
1: No, jsem ti říkal...
0: Co?
1: Jsem ti říkal, že je asi 7:30, kam jsem ty hodinky dal?
0: Já nevím, no, že ti jdou napřed.
1: No, aha. Taky se mi zdá.
0: No,
1: já nevím, proč mám všechny kapsy děravý, prosím tě. Ach, bože můj, to je taky tím, že se u mě neudrží koruna. Co?
0: Sexy?
1: To tedy v žádném případě, miláčku.
0: Tak, Kajíčku, já mám kabelku, mám, tohle mám, ty máš kapesník, máš,
1: jo?
0: Legrý
1: máš? Jo,
0: mám. Tohle peníze máš?
1: No samozřejmě.
0: Lístky máš?
1: No lístky, ty máš přece ty.
0: Jak to já?
1: Lístě.
0: Já jsem je přinesla a dala jsem je tobě.
1: No to bych je...
0: Do ruky?
1: No to bych je v té ruce musel mít.
0: Tak si jistý ruky dát někam jinam.
1: Prosím tě, buď tak laskava, nedělej se mě sklerotika, ano? Buď
0: to
1: tak laskava, já mám přece paměť.
0: To nepotřebuju
1: dělat. No prosím, tady jsou, no ty to vidíš, no. Tady jsou, tak co je? Co
0: nic,
1: jsi neděje?
0: Je sem, no, to je zase někam dáš. No, kolik je ty hodin?
1: Půl osmi a pět minut.
0: No. No tak co blázníme, ono je to po 8, ale opravdu.
1: Jo,
0: no tak vidíš. Tady je napsáno 20 hodin, 17. dubna, pátek. No, tak jdem, pojď.
1: Ježiši. Co? Ještě dnes se stanu Faustem a vyletím stropem.
0: Proč?
1: Tenhle blázinec se bude zítra opakovat znova. Protože je dneska čtvrtek!

0: Osladil jste si kávu, pane Bucela? Ano, děkuji. Já myslím, tuhle při kávě víc slyšeli takový rozkošnej vtip.
1: A jo, no ale no. Opravdu výborný, pane Bucela.
0: Musíme povědět, pane Bucela.
1: To se zasmějete,
0: to máš pravdu, Ježíško. Ježíško, prosím tebe, neklepej ten popel na ten koberec.
1: Ne, já si dávám pozor, miláčku. No.
0: Tak ten vtip, no. Pane Bucela. Jistý muž, turista, jo, zabloudí v Karpatech.
1: No, prostě v horách, Magdi, v horách.
0: To je jedno, že jo, na tom nezáleží, jestli v Karpatech nebo
1: na Šumavě, nebo no, na Pradědu, prostě v horách.
0: Na tom, pane Bucela, opravdu nezáleží.
1: Ale to výborný, ale
0: to bylo,
1: no.
0: Ježíšku, v Karpatech, víš?
1: No, dobře.
0: Tak zabloudí v Karpatech, jo, a jde tou nocí a najednou vidí světýlko. Tak si to namíří k němu a tam objeví chalupu, jo? A v té chalupě, pane Bucela, bydlí sedlák se svojí ženou, jako manželkou, jo?
1: No.
0: No, a ten sedlák je starý, jo? A ona je pěkná, mladá.
1: A pěkná.
0: A mladá. A pěkná.
1: No.
0: Už se ale říkala.
1: Já vím, to se říkala už, no.
0: A teď oba už leží v posteli.
1: No, ne.
0: Ne, ještě ne.
1: Ona manželka neumí vyprávět moc vtipy. Já to povím sám panu Bucalovi, jestli chceš, můžeš mě opravit nebo doplnit, Magdi, jo? Tak to jde turista takhle v Tatrách, pane Bucala, a nebo v Karpatech, to je jedno, a najednou vidí světýlko, jo, a ty, počkej, ten vtip začíná úplně jinak, ty mě mailíš, Magdo, ten vtip, hele, pane Bucala, on je výborný, ale on začíná takhle, prostě je chalupa v Alpách, to je jedno, a tam žije sedlák se svou ženou, ta žena je mladá, on je starý, on je vošklivý, ona je hezká, jo?
0: A hezká,
1: a mladá.
0: Mladá.
1: No já teď nevím, kde jsem přestal,
0: hezká.
1: Počkej.
0: Hezká.
1: Ty mě mailíš, Magdo. Jo, a oni tam takhle žijou, pane Bucala, v té kalupě. A nemají co jíst.
0: Jo.
1: Akorát mají hovězí konzervu, ale tu si šetří, aby jim vydržela do příštího trhu.
0: Jo.
1: A najednou na dveře buch, buch, buch.
0: Ale no, buch, buch, buch.
1: Buch, buch, buch.
0: No prostě, pane Bucala, zabuší na dveře. Buch,
1: ten turista buch, buch, buší, no. No tak já říkám buch, buch, buch, je to veselý, ne? Co? A oni mu odevřou a on prosí o přístřešek, jo. A ten sedlák mu říká, že má jenom jednu postel a v té leží.
0: Oba dva.
1: No oba dva, no. To může být docela příjemný, ne, pane Bucala, co?
0: Já na tom nic příjemného nevidím. To já bych pane Bucala například nesnesla. Když si představím, že někdo třeba kope ze spaní, že jo, nebo chrápe, to já bych nesnesla.
1: Miláčku, tebe se to netýká.
0: Ale Jiříčku, ty jsi říkal, že to může být příjemný.
1: Nepřerušuj mě, prosím
0: tě. Já jenom na tom nic příjemného nevidím a neklepej ten popel zase na ten koperec.
1: No a teď najednou v síni stojí turista.
0: Popelník jako kráva, on se do toho nestraší.
1: Turista stojí v té síni, jo? No. Najednou je v té síni a celý promočený je ten turista. Teď, že by potřeboval usušit a přespat a ten sedlák mu říká, že má jenom tu jednu postel a že by mohl spát v té posteli s jeho ženou.
0: Nechcete trošičku kávy?
1: Ale no tak Magdo, prosím, měl jako kafičko, když jsem v nejlepším, jo? No a že by mohl spát s jeho ženou v té posteli, nebo uprostřed?
0: Ne, Ježíčku, je to úplně jinak. Ty, pane Bucela, dejte. Ten turista má spát mezi sedlákem a jeho ženou právě vprostřed.
1: Jo, no tak je to, hele. Je to jedno, pane Bucela, no tak.
0: No to není jedno, Ježíčku, jak to, že to na tom je ten vtip přece založený, že to není jedno, jak potom má tomu vtipu pan Bucela tady rozměr, pane Bucela, on to povím sama, helejte. Ten sedlák, jo, totiž ten turista, spí mezi tím sedlákem a jeho ženou. Prostřed a venku je bouřka.
1: Ale vůbec není bouřka, Magdo. Vůbec není žádná bouřka.
0: Promočenej.
1: No tak, třeba pršelo, no, ale vůbec není bouřka, oni spokojeně usnou, pane Bucela. A sotva usnou, tak ten sedlák se probudí a jde ven.
0: Opravdu jo? Nechcete kafičko?
1: Když zase s tím kafičkem a sotva je venku, tak Selka povídá.
0: Špatně.
1: Co špatně?
0: Špatně. Ona to řekne, až když jde ten sedlák ven po tři živote. Ode totiž ven třikrát, pane Bucela, to se mi na to zdálo co nejstěžnější.
1: Totiž, pane Bucela, on ten sedlák, hele. On ten sedlák se jde totiž podívat po kozách, jo? Jestli se neutrhli, jo?
0: Ale to není pravda, on je venku dlouho právě, dlouho. Ne. A mezi tím řekne panu Bucela, ta žena tomu turistovi.
1: Ale nic mu neřekne, sedlák vejde.
0: Nevejde.
1: Vejde, jenomže za chvíli zase odejde, pak se jde podívat po kozách.
0: A tu furt těma kozama trochu. A přitom zapomněl říct, pane Bucela, koukejte sem. Měl říct, že ten turista má děsnej hlad.
1: No dobře, to...
0: A oni mají jenom kousek sejra.
1: Ne, jakýho sejra?
0: Kozího.
1: Ale oni mají hovězí konzervu.
0: Ale tu si šetří do toho příštího trudy, to říkal.
1: No ale pak si šli prostě do postele a
0: no,
1: sotva je ten sedlák venku, tak ta Selka strčí do turisty takhle a povídá, poslyšte.
0: Ale ona vůbec neřekne poslyšte, ona řekne pane Bucela. Ona řekne, teď by byla příležitost.
1: Ona strká do turisty, Hergot, a říká, poslyšte, Magdo.
0: Ale vážně zkazíš každý vtip.
1: Já zkazím každý vtip, ty zkazíš každý vtip. Ta ženská povídá, pane Bucela.
0: Pane Bucela, já vám to dopadu, ty bys úplně zničil pointu.
1: Povídám, když jsem ten vtip začal vypravovat, tak ho dovypravuju.
0: Vidíš to, jak si hloupej. Kdo ten vtip začal? Já jsem ho, pane Bucela.
1: To je fuk, pane Bucela, ale já ho dopovím, protože ty ho stejně nedáš dohromady.
0: No a ty s tou svojí sklerózou, ty určitě.
1: Já povídám, že ho dokončím, tak ho dokončím. Jinak z toho chudák pan Bucela nebude mít požitek.
0: No, tebe posloucháte, pážitek.
1: Magdo.
0: Slyšíte, pane Bucela? Magda. A takhle nervózní už je od jara, rozumíte?
1: No a čivinou asi, čivinou.
0: No tak to klidně řekni to.
1: To je neukáznilo své lehkomyslnosti.
0: Dali to pozor, pane.
1: Tvoje nehospodárnost. Komplexy,
0: řekni.
1: Ano, já to řeknu, tvoje komplexy.
0: A víš, jak tomu tvoje matka říká špatná výchova? No,
1: ale, maminku nech stranu laskavě. Kdo vzal všecko zpátky od advokáta?
0: Ne, pane Bucela, to se skončila, říkal Magdičko.
2: Z večera za včera, až bude tmat,

0: napsal novou povídku, on si jistě rád vydělá. Tak, jo? No, a v týže by byla tato věta. Já vám to pak dám, nemusíte si to psát. Stál ve dveřích, div, že došák na kliku, malý, ale přitroublý, někoho mi připomínal, nejspíš toho kreténa Alberta Otto Melička z Vinohrad.
1: No tak, pane inženýre, jak to držíte ten vysavač? To vypadá, jako když venčíte jezevčíka. Takhle to pěkně uchopte, hezky fest, ale s citem. No ale ne zase tak nízko, pane inženýre, to byste byl za chvíli utáhný jak česáč melounů. No. Tak co, pane Pavlásek, jak vám jdou ty knedlíky, no? No, to víte, pane Pavlásek, ženíte se už po třetí, tak ať vám to konečně klape. No, hezky pěkně těsto, ručičku sem, hezky pěkně těsto vypracovat, aby se nechytalo vařečky. Nebo to zase budou minometní náboje jako poslední, no. Pane Pavlásku, nedá se nic dělat, český stůl se bez knedlíků neobejde. Jestli ta vaše nová není z Havaje, tak se budete muset naučit i chlupatý. No, dobře, dobře, pane inženýre, no vidíte, jak vám to jde, to víte, těžko na cvičišti, lehko na bojišti, no, až si trošičku vyladíte formu, tak já vám do toho pustím prout. No, tak pane Vokurka, jak vám jde to mytí okna, ukažte. No, pane Vokurka, samý kocour. Pane Vokurka, když není nadání, musí být alespoň trošku píle. Loni jsme tu měli nějakýho Váňu, strašně nehezkýho chlapa. No, co nehezkýho, vošklivýho. Ten byl tak vošklivý, že když šel do zoologické zahrady, tak musel mít dva lísky. Jeden, aby mohl dovnitř, a druhý, aby ho pustili ven. Váňa uměl mít sklo, no my jsme ho museli vždycky rychle umazat, aby nám lidi nechodili skrz. Ovšem, taky ten Váňa udělal party. Vyženil tři velký skleníky. No. A vy jste, pane Vokurka, naopak, no tak, naopak ne, no ale jste docela pohlednej člověk. No tak neplačte, no. Jste hezký člověk, že? Ale kdo to ocení, pane Vokurka, když vás nebude skrz to okno vidět? No, tak se uklidněte hezky a pracujte dál, pak mi to ukážete. No. Tak co, pane Kšanda, máte to dost nakropený? Ale no, pane Kšanda, vy žehlíte hedvábí a žehličku máte naštelovanou na lněný plátno. Ještě, že není zapnutá, jinak bychom tady vyhořeli, no. No a jak to stojíte? Pane Kšanda, no, co ten nápřah? No, to je žehlička, pane Kšanda, to je žehlička a ne hoblík, víte? Já vím, že vás to nebaví, no, ale dejte na mě, pane Kšanda, jakmile se oženíte, budete pořád muset něco žehlit. No, pracujte dál, no. Institut předmanželské výchovy u telefonu instruktorka Brávková. Tak bohužel máme zcela plno. Jedině snad v příštím běhu, ano. No to chápu. Tak váš nastávající neumí přišít knoflik, no to, víte co, pošlete ho sem příští měsíc, ano. No zatím ať se učí navlékat nit, ano. Naschledanou, ano. Tak co je? Co je, pánové? Hodina ještě neskončila. Se mi zdá, že to všichni berete na lehkou váhu. Podívejte se. Vaše nevěsty řídí tramvaje, vedou podniky, učí, léčí, projektujou, programujou. Budou chodit domů s hlavou plnou starostí a nedopsaných referátů. A budou čekat co? Pohodu, pořádek, klid a večeři na stole. Myslíte, že vám budou štupovat ponožky? Nejenže to v životě nedělali, ale budou žasnout, jak to, že vás to tatínek nenaučil. Ale zase, pane inženýre, zase špatně. Přece ten kartáč musí takhle přilnout ke koberci, jinak to není na nic, hezky takhle.
0: Vy jste báječná žena, paní instruktorko, takový už se dneska neroděj. Vy umíte vařit,
1: no to je
0: šít, žehlit košile, leštit nábytek, vy umíte všecko. Já jsem se do vás zamiloval jako student. Čert, vem tu moji filozofku. Já si jdem u vás.
1: Pane inženýr.
0: Drahá, neříkejte to.
1: Pane inženýr, vstaňte. Vstaňte, tedy vaše nabídka mi samozřejmě lichotí, že? No ale já už jsem přece jenom nějaký ten pátek vdaná, víte? A ten můj s prominutím je zrovna takový dřevo, jako jste vy. No, podívejte se na něj, no. Už po třetí opakuje. A ještě se ani nenaučil mít podlahu.

0: Dobré odpoledne.
1: Taky.
0: Malujete, koukám, co? No, v obraz, že jo?
1: Brrt.
0: No, to vypadá jako naše vesnice. Ale já říkám naše, jako bych byla odsaď. Když jste mě potkal trošku upravenou, tak by vám bylo jasný, že jsem z Prahy. No jo, ale když jste mě upravenou, ho ještě nepotkal, že jo? No. My tady máme chalupu.
1: Ach.
0: Jí tak krásnou. To je škoda, že ji odsud nevidíte, víte, protože jste si nevybral zrovna nejlepší místo, no. Ten kostelíček se vám moc nepoved. Ne. On má, bych řekla, takovou špičatější věžičku, no. Vy ale asi nebudete zasloužilej, víte. Potěšení, víte, no, bože, proč ne, když na to máte, že jo, no. Oni ty volejový barvy nebudou lacený, víte, já to vím, já dělám všechno na voleji. Muž má cholesterol, víte, a ona flaška stojí 16 korun a je to hned pryč, že jo, no. Ten lesejček teda to taky není ono, víte, to vypadá jako špenátovej nákyp. No, my máme totiž, to byste nevěřil, my máme doma šitusyho, víte? Velkýho, po dědečkovi, v rámu. Viděl jste někdy šitusyho? To sotva. Protože kdybyste znal šitusyho, tak byste ty brbičky nemohl takhle odbejt. Teda, já mám ráda úprku. Víte? On má všechno veselý a takový jako v krojích, no. Viděl jste někdy úprku? To sotva. Protože kdybyste znal úprku, tak byste tady na té polní cestě namaloval takovou jako krojovanou družinu. A rozjařenou, no. A nebo třeba krojovaný pohřeb, víte? To by taky šlo, no. Teda, my úprku nemáme, víte? On ho dědek nesnášel, ale... Strejda Cyril ho má. A řekl, že ho odkáže naší Bláže, víte, to je dcera. Viděl jste někdy dceru? Neviděl. Protože kdybyste znal dceru, Blážu naší, tak byste nemaloval Dolní Šiškovice, ale naší Blážu. No jo, moc lidí už se mě ptalo, jestli nemá otce architekta, víte? Jakože je tak pěkně stavěná, no. Ona naše Bláža vám je jak od Mánesa, no. Viděl jste někdy Mánesa? Kdybyste znal Mánesa, tak byste na týhletý louce udělal, co to děláte?
1: Já vás škrtím, milostivá paní.
0: No ale amatérsky, viděl jste někdy Otela? Kdybyste viděl Otela?
2: Ten kurníka. Víme, že zde v nejbližší chvíli... Víme, že zde v nejbližší chvíli zastihneme účetního Karla Vrábla, který se stal v celé čtvrti populární postavou. Udržuje si totiž kondici pravidelným běháním. Ano, už ho vidím, prosím, už se blížím, je to on, ano. Dobrý den. Soudruhu Vráble, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Já jsem z Československé televize, prosím, mohl byste mi zodpovědět pár otázek?
1: Ale jo, co by ne?
2: No a nemohli bychom se na to zastavit?
1: Jo.
2: Jo, tak děkuji.
1: Ale já, mě už bude 55, abych se potřeba opřít.
2: No tak, opřete se klidně o tuto zeď.
1: Já nevím, tenhle barák ještě není skolaudovaný. No. Já bych se opřel trošku o vás, vypadáte skolaudovaná.
2: No.
1: Tak o co jde?
2: Ráda bych, kdybyste nám něco řekl o vašem režimu.

0: který televize jste říkal, že jste?
1: Československá. Mě by zajímal váš režim od rána do večera. Kdy například vstáváte?
0: Takhle můj denní režim.
1: Denní, samozřejmě.
0: Tak kdy vstávám?
1: Ano, ano.
0: No tak já vstávám většinou ráno.
1: Ano.
0: Stanu.
1: Ano.
0: Pomeju se studenou vodou.
1: Ano, otužujete se, že?
0: Teplá neteče, opravujou nám kotel.
1: A potom?
0: Potom prej nám zase poteče.
1: Myslím, potom omytí patrně cvičíte, že?
0: Na co, já na nic nehraju, já prostě... Jak vstanu, pomeju se, jo, tak do tepláku a hajdi ven, teďko, co mám dovolenou, běhám denně.
1: Aha, rozumím, jen tak.
0: Jen tak běžím 2 kilometry do nejbližší samoobsluhy. Tam...
1: Prosím.
0: Tam nakoupím housky a mlíko a běžím zase domů.
1: Ano, a uděláte si snídaní.
0: Ne, oběd.
1: Oběd,
0: oni housky voze až po 11.
1: No, po obědě?
0: No tak po obědě běžím. To běžím ano. Buď k dceři do Motola, ano. Nebo za synem do Radlic.
1: Ano.
0: Syn potřebuje zpravidla peníze, dcera potřebuje volídat kluky, ona má 2 takový rošťáky nevycválaný, tak s nima hodinku cválám. No,
1: a nechtěli by vaše děti, abyste bydleli s nimi?
0: Jo, to by chtěli, to by chtěli obě.
1: No.
0: Jenomže dcera by chtěla, abych bydlel u syna, a syn zase, abych bydlel u dcery.
1: Takže vy vlastně žijete sám.
0: Jo, já jako hůl v plotě. Ještě před časem jsme takhle běhávali s manželkou, jenže ona byla rychlejší než já, tak mi jednou takhle ve čtvrtek odpoledne utekla, ale neptejte se, kam s tím už bylo takových nepříjemností.
1: No, tak se raději vrátíme k vaší životosprávě. No, co například večeříte?
0: No tak večeřím nejradši teda ne pořád. Ale tak 6x, 7x týdně, chleba, jo. A na to jihočeský zrající a 0,5 litr kefíru.
1: A potom?
0: No potom běhám, to se rozumí.
1: To vám docela věřím. Ale řekněte mi, to běhání vám opravdu pomáhá?
0: No já věřím, soudružko, že mě pomůže.
1: Ano.
0: Podívejte, když jsem začal s tím joggingem, jo?
1: Ano, ano.
0: Tak mě akorát občas píchlo tadyhle.
1: No, a teď už?
0: No, teď už mám astma jako hrom a klouby mám nad ranc, jo, a křečový žíly. Ale já už budu muset běžet, já si musím zvyšovat dávky a musím trénovat. Já si totiž, abyste rozuměla, chci na podzim vyběhat...
1: já vím, nominaci, že?
0: Ne, invalidní důchod, na skvěle.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Po čem jsou ty růže, matko?
1: Po 5 korunkách, mladej pane, po 5. Před hodinou čerstvě řezaný, no čuchněte si, jak voněj.
0: Já vám to věřím, ale já mám rýmu, víte.
1: Ale co? Rýma přejde, to já mám plotinky.
0: Ale...
1: Víte, co mi to dělá, když tady musím sedět takhle celý den na tom luftu? Herdek, ale vy jste někomu... Strašně podobnej. No, tak kolik dáme těch růžiček?
0: No, já nevím, tak no, dejme...
1: Já nevím, že ale lichej počet, já nevím proč, ale kytek má být vždycky lichej počet.
0: Já
1: tak
0: vím,
1: dáme
0: já vím, já
1: 3
0: vím.
1: Za 15,
0: no,
1: nebo 5 kousků za 25.
0: No, 5 za 25.
1: Ale opravdu někomu strašně podobnej. Ale jo...
0: Ne, to nejsem.
1: Já už vím! Vy jste děsně podobnej tomu, no, takhle, Dvořákovi, no jo, jak jste čas s tou Bohdalovou v televizi.
0: Ne, to ne, to já.
1: Jo.
0: To ne.
1: Jo. Jasně. Pane, já špatně vidím, ale vidím.
0: Ne, ne, ne, já.
1: Vidím, jak když jste mu dvoka vypadl.
0: Ne, já mu nejsem
1: jo.
0: podobnej.
1: Je, jo.
0: Ne, nejsem, nejsem, to jsem já, paní, to jsem já.
1: Pro pána krále.
0: To jsem já, ne.
1: Tak to jste vymyslili.
0: No,
1: ale vidíte, já jsem hned věděla, že vás jako vodně kutá. No, se promiňte, že jsem vás hned určitostí nepoznala. Že, ale kdo by to byl řekl, že přijdete no. pro růžičky zrovna ke mně. Je, a my jsou nakonec pro Jizinku.
0: Ne, ne, ne, ty jsou pro manželku.
1: Vždycky celá rodina tak nasmějeme,
0: no,
1: teda
0: jste...
1: hlavně, když vás Bohdalka umeje.
0: Teda, nic, na ženskou to víte si...
1: Nic člověk... vedli, mistře, víte, na ženskou žádnej chlap nestačí. No, je, pak, my vás no. máme rádi,
0: ano,
1: celá
0: jsem,
1: rodina.
0: Jsem rád,
1: už,
0: jsem
1: i, už i malej fanouš, no jo. Jak vy dva jste v televizi, tak ho nedostanem do postele. On vám tleská i na nočníku.
0: Prosím.
1: Zajá.
0: Panouš.
1: Landa. Panoušek.
0: To víte, děti.
1: Panoušek,
0: no. Na nočníku
1: tleská.
0: A kolik je vůbec?
1: Je 14.

0: jsem, my bychom pro vás první, poslední. A já vás za ty držím.
1: No, ne, no, tak už
0: no,
1: bych,
0: no, tak já, takových dáme těch růžiček.
1: No, tak já bych
0: řekl. Víte co? Já vám je svážu všechny a je to,
1: ale no,
0: no
1: tak
0: jo.
1: Co? A je pardon, to. A po čem jste říkala, paní, že jsou?
0: Po 9 korunkách.

0: ještě to trochu přilákneme, počkej. Holčička bude hlavička jako kulička.
1: Kulička.
0: Že vypadáš, jako bys měla svatbu dneska, ne před 3 lety.
2: Ale prosím tebe, ty mluvíš, jako by si byla před důchodem.
1: Vím, že holka na tebe to ještě čeká, rozumíš? Já už to mám za sebou, ty jsi nevěstínka.
0: Až já se budu vdávat, tak budem jezdit metrem až do Pardubic.
1: Ale nesnaž se mě nakukat, že nemáš někoho v pás.
0: Ale no tak ještě, no tak to víš, že mám v mých letech, už musím jít.
1: Ne, ale holka, on ti je takovej, víš, takovej váhavý střelec.
0: On je myslivec?
1: Ne, myslivec, dobrá od kosti, ale...
0: Aha, tak řezní.
1: Ale ne řezní, ne na kosti, ale od kosti.
0: Jo, takhle, víš,
1: ale jakmile slyší o svatbě, tak víš, co dělá, předstírá padoucnici.
0: Ale nepovím, to nemyslíš,
1: že tady se to všechno kolem rozvádí a sama nevěra, no, že se do toho nepožene a tak ze všeho mě... To nechtěla mi slyšet. Dvakrát týdně drží v kyně za ručičku, takhle, že jako by bylo 18, no. A na sobotu a na neděli jezdí k mamince, už kolik let.
2: Ale podívej se, z toho si nic neděli, třeba jezdí za tou maminkou kvůli jídlu. Mm.
0: Ale aby jsou na žrádlo.
2: No samozřejmě, pojď se, jak se říká, láska prochází žaludkem, že jo? Mezi náma, ten můj, jo? Ten se chytil na svíčkovou. Ještě to všechno falešnou.
1: Tohle všechno už jsem vyzkoušela, víš, ale ten nosí v jedný kapse gastrogel, v druhý febichol a v aktovce zažívací sodu, ne? A kdyby žralotčí ploutve předkládala, tak ho neuctím.
2: Počkej, počkej, když on není na jídlo, třeba je na erotiku.
1: Ale...
2: Ne, no prej i takový mužský existují.
1: Tady.
2: No tak hlavně prej v Itálii. Například ten můj, ten je ovšem víc na tu svíčkovou.
1: A ten můj je zase dobrák, víš, ale večerníček ještě nikdy neviděl dokonce.
2: Sedne,
1: stuhne.
2: Stuhne? No. Není on mrtvej? Zkus do ní vrazit řebník. Ne, počkej, ale vážně, podívej se. No. Zkus ho vzít do nějaký rodiny.
1: No,
2: no to už jsem do normální rodiny, že? Aby viděl tu pohodu, to štěstí, že? Počkej, jestli on nemá komplexy. To může všechno být věc komplexu.
1: A víš, že máš možná pravdu.
2: No jistě.
1: Vidíš, to mě nikdy nenapadlo. Lucka, prosím tě, kdybyste někdy měli náladu jako na nás, víš, já bych ho přivedla. A ty to umíš tak hezky vysvětlit.
2: No, jako no jistě, já ti ho zpracuji jako těsto na štrůdle, ten si

0: rozumím. Do toho skočí rovnej malá holka. Já
1: se zapomínám,
0: já jsem už
1: dávno. Podívej se, Lucínko, tak já až budu mít chvíličku, já ti zavolám a no, prostě to domluvím.
0: No, jo. A tohle to
1: odnosí. Vyrovnáme to až potom na jedno.
0: To nespěchá.
1: No, tak
0: ahoj. No, tak je to dobrý. Hezky mi to udělala, no. A kolik to říká?
2: 7.
0: Je to možný?
2: 7.
0: Jo, a na všech. To asi bude 7. A Fanda nikde. Pochopitelně. On je výročí svatby.
3: Si paní bože uklidní, aby byl překvapený. Čepelko, se nemusíš zouvat, pan to pojí, jeho slava u nás se musí, může, co je zase s tebou?
4: No, nic.
3: No, už jen ten tón, to mě ohromně povzbuzuje. Maminko, pojď tam to
0: dělat.
3: Uvědom si, že venku je dneska špička, takový provoz a toho smoku, to nevidíš na kok, my jsme si, víc, spetli dva baráky s hospodou. Dva baráky.
1: No. Píchni na mě.
3: No, já tady budu jichat ten smok, já ti budu usilat o zdraví. Květiny jsme nesehnali, paž dneska neseženej žádný tyhle, tak jsme ti koupili aspoň tyhle ty kočičky. Pando. A sedni si, pando, a ty dáme něco na svůj
5: maličko s Lucínkou.
1: Si byste neskáněli nějaký kočičky.
3: Aha, to vůbec ne. To je zajímavý, já ztrácím rovnou mám.
1: To nevadí, tak to hačni si, hačni.
3: Už sedni, Benoušku, sedni si, naše sladká maminka nám dá nějaký pohoštění, už to mohlo být maminko na stole. Benoušku, prošlo to dobře. Tak, kuk děti, tímto vínem jsme si připíjeli v den vašeho snědku.
5: To byl hořčák tenkrát taky.
3: Ano, dovolte, tak, aby ho pozvedl na vaše šťastné tříleté manželství. Tak, Lucinko, Manoušku.
5: Ale tohle to ex, ať to zaučí, maminko.
1: To já nemůžu, abych se opila. Veno, hej, moment. Děkujeme ti, Venoušku.
5: Venoušku, moc děkujeme.
1: Tehdy jsi nám odsvědčil tu naši svatbu. Boj. A my jsme ti za ní, Vendo, oba. Oba.
5: Děkujeme.
1: Nesmírně, viď, Vendo?
5: No za tu svatbu, vděčný.
1: No, tak už jsme to dopovědět,
5: ne? Sedneme si, budeme mít se čeho vyříkliš dole. Je to zajímavý, je to teprve 3 roky, Vendo?
1: No.
5: Je už to přijde, kdyby to bylo 30 let.
1: No. Jak to myslíš?
5: No jako jak to strašně uteklo. Ten první rok.
1: Je ten první
5: a ten druhý
1: rok. To byl rok milování, Vendo. No. Rozumíš? Fanda by mě býval nejradši samou láskou. Ham, snět, nic.
5: Ham, to nebylo láskou, to bylo hledem, miláčky.
1: No tak on. Fanda dělá vždycky takový vtip.
5: No jo.
1: No ale, Vendo, když budeš nosit svoji ženušku na rukou, to přece vyhládneš, ne? Nech toho.
5: No.
1: Vyhládneš, viď?
5: To jo, to vyhládneš, samozřejmě, no, že
1: já
5: ano.
1: Já jsem teda,
5: že by si taky nějaký
1: řeknu,
5: nebo něco.
1: To, já ti řeknu, já jsem uměla z domova, víš, jenom jsem lbávu. No, falešnou svíčkovou, víš? No, ale za to Fanda, víš,
5: za to já, no.
1: Ten neuměl vůbec nic.
5: Ne. Já neuměl vůbec nic. Tak se jí pak zeptej, Venoušku, kdo to byl, co to bylo za mužskýho, co jí každý ráno nosil až do postýlky snídaně. Tohle to, tamhle to, šunčičku, vočka, okurky vláku, no to jsem byl, já dělal furt vlastně jen číšníka.
1: No to bylo taky správný po ránu, takovou malinkou rozcvičku, ale já, Vendo, já poskakovala celý dny.
5: To je pravda. To má pravdu. Ona poskakovala, růžový župánek, no, pantoflíčky, bambulky na pantoflíčka. Poskakovala, ale hlavně od ničeho k ničemu. To je domácnost, to se mně líbí, že si na to vzpomínáš.
1: Motýly taky jenom lítají, že? A jsou ozdobou každé zahrady.
5: Ano, to je pravda, každý zoologický zahrady. Ale v domácnosti motýlek motýlkovi a máš z domácnosti paseku, kamaráde.
1: Ty tak křičíš, co je Vendovi, do toho Venoušku, papáte mi nějak, proč nepapáš? To je jenom tak.
5: Jsi taky přece...
1: Děláme, víc, takhle.
6: Ale víš, Lucinko, nějak mě to všechno přišlo líto.
5: Tak nejest to líto.
6: Vy si tady prožíváte šťastné roky manželství, jako by vám je napsal Karel Hynek Mácha.
5: Kdo?
6: A já, chudák, každou sobotu co sobotu, sedím s dětkem Kušku a hrají ferbla a představte si, že švindluje, i když jde jenom o sýrky.
1: Vendo, nikdy není pozdě. Udělej to jako my, viď? Božince.
5: No. To bych se musela napřed se mnou dát rozvíst, ale...
1: Ty ne. Von Božince.
5: Jo, von Božerce, no.
1: Ale Božince!
6: Ale Lucinečko, já bych rád. Ale ta moje...